0: I ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
0: Fajn, vždycky hot,

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Historická vila

Dagmar Šimkové a dlouhé roky chátrala. Příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. Fast fashion dostává stopku. V celé Evropské unii začala platit nová pravidla, podle kterých velké modní značky už nesmějí běžně ničit neprodané oblečení, boty nebo doplňky. Platba kartou je v zahraničí většinou bez problémů. Údajně na hotovost ale nesmíme zapomínat. V některých menších obchodech, na trzích nebo třeba na veřejných toaletách ji pořád můžete potřebovat. Fajn

0: Krásné, dobré ráno, dámy a pánové, pokud se vám dneska špatně vstávalo, my známe důvod. Není to tím, že hrajete lolko.
1: Ani to není tím, že vstáváte v 6 ráno a jdete spát ve 3 hodiny ráno.
0: Ani to není tím, že máte třeba čerstvě novorozeně, ne?
1: Ani tím, že si dáte energy drink večer před spaním.
0: A ani to není tím, že přes den není čas na doom scrollování a pak si to vynahrazujeme scrollováním na TikToku do 2 do rána. Je to tím, že byl úplněk. Pozor, úplněk, ale ještě k tomu jelení úplněk. Tak to bude tím.
1: Takže pokud se vás dneska někdo ptá, proč jste tak unavený, řekněte, že za to prostě jednoduše může měsíc.
0: No a my se pojďme už teďkom tuhle chvíli dobře probouzet, snad. Startuje totiž Morning Bush na Fajnu a nás čekají samozřejmě nějaký ty bangry.
1: Před námi One Republic, Need Your Love, nebo teď už Maroon 5 na featu Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
0: Tak jdem na to. Morning Bush.

0: One Republic, Need Your Love, to je něco, co dohrává tady na Fajnu 10 minutek po 6. hodině. Krásný dobrý ráno.
1: No a ranní motivace hned takhle z rána. Tak jak to máme rádi. Dámy a pánové, padl novej světový rekord. A postaral se o něj Čech. Skejťák. Maxim Habanec. Tak Maxim na skejtu, na čem jiným, že jo? Stanovil světový rekord v nejdelším grindu na světě. To je takový to, jak na skejtu jedeš jako po zábradlí a když tě vidí nějaká babička z okna, tak tě hrozně pochválí. Hele, Maximovi normálně museli speciálně tenhle ten jako rail postavit, což nakonec bylo jeho omezení, protože on by zvládl mnohem víc. 78 metrů. To je nejdelší grind na světě. Absolutní šílenost. My gratulujeme. Já se na to dívám z pohledu jako skejťáka, nebo dřív jsem jako jezdil a vím, jak to je těžký. Zkoušel jsem to dvakrát a poprvé jsem si zlomil nohu.
0: Aj. A po druhý?
1: Po druhý jsem spadnul. A pak jsem to už neskoušel. No, já bych jenom chtěl, tak pojďme se takhle jako motivovat, jo? Že prostě ne každý třeba jako jezdí na skejtu, ale každý mu jde něco jiného. Co jde třeba tobě, Wendy?
0: To je dobrá otázka. Neznám odpověď.
1: Aha, tak Wendy z toho vynecháme. Ale dámy a panové, pokud vám něco jde, jste v tom dobrý, tak se tomu věnujte a třeba taky jednou časem uděláme nějaký světový rekord. My tady máme rekord v počtu přehrávání jednoho songu do kolečka. Tím songem je Tate McRae. Hezký ráno. Morning.

0: Tame Impala, Jenny a taky někdo, kdo dokáže pít velmi krev. Ano, není to váš šéf, je to Drákula, název tohohle songu.
1: A pojďme radši k něčemu lepšímu. A to je Zapomenout tě. Fastboy, Topic, Forget You. To je něco, co nám bude hrát po ránu tady při čtvrtku na Fajnu.
0: Na lepší ráno taky takhle při čtvrtku.

0: začátku jsem říkal sexy bitch. Tak tyhle songy za malý okamžik. Čtvrteční ráno, naprosto ready tady u nás v playlistu. A ready jsou taky tři random fakta za malou chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Tahické léto a Popal z Praha už je tady!
4: Zábava vlny

0: David Guetta, Akon, doufám, že to čtu správně, Sexy Bitch, to je něco, co nám dohrálo, to je poprvé, co můžu říct takový slovo v éteru, no a pojďme na tři random fakta.
1: To byl dobrý fakt, Wendy.
0: Že jo? Random fakta.
1: Pokud vás štve, když někdo mluví, říká se tomu misofonie. Kromě teda televizního přenosu politické debaty, tomu se říká keci v kleci. Kočky prospí 70% jejich života. Tady máte odpověď na to, proč je vaše holka, žena či přítelkyně stále unavená. A na světě je více Lego minifigurek než lidí. Což je hodně random fakt.

0: Krásně dobré čtvrteční ráno s Fajnem. A s Dua Lipou, její These Walls tady u nás v éteru 5 minut před 6:45. Dámy a pánové, krásné ráno, pokračujeme dál.
1: Jak říká Fiki, před náma song s názvem Tied Up od Kelida a Lau.
0: Takový song do pohodičky, tak jak to máme po ránu rádi. Tak do té pohodičky dál třeba Nikit, Portugal The Man. A jejich Glide. Takhle bude znít následující 10minutovka na Fajnu. No a pak tady zazní náš klasický ranní song fight. Zase se budeme hádat, čí song je ten lepší. Budeme potřebovat někoho z vás, abyste to rozsoudili, takže buďte připravený nám zavolat a rozsoudit to. Číslo sem k nám 724-634-634. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.

0: Khaled Laufich Tied Up. V tuhle chvíli u nás na Fajnu 6 hodin 49 minut a čas na náš ranní songfight.
1: 724-634-634. Pojďte zavolat a pojďte rozhodnout, která ze dvou songů, každý jsme vybrali jednu, půjde do éteru, která prostě za vás je ta výherní. Jaká je dnešní sázka?
0: Tyjo, dnešní sázka, já bych to dal doma zase v obéňu. Kdo bude platit benzín další týden?
1: Ne, to bolelo.
0: Právě. Tak jo, hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo tam?
2: Ahoj, tady Honza.
1: Ahoj, Honzo, jaké máš ráno?
2: Zaspal jsem, nesnídal jsem unavený. Takže to zní asi jasně, jaký mám ráno.
0: To bude tím jelením úplňkem.
1: Já jsem to chtěla říct, to je tím úplňkem, no, co byl v noci. Takže to klidně sveď na to. OK, hele, máme tady dva songy a tvým úkolem je vybrat, který z nich vyhraje. A kdo z nás, jakoby ten, kdo prohraje, tak platí benzín nebo naftu.
0: Takže doufám, že zvolíš ten můj.
2: Uvidíme.
0: Tak jo, první možnost zní takto. Electric Love. Možnost číslo jedna. Co na to říkáš, Honzo?
2: No, uvidíme, co bude druhá možnost.
0: Dobře, dvojka zní takhle.
1: Tohle to je remix Summertime Sadness od Lany Del Rey.
0: A Honzo, teď je na tobě vybrat, jaký song dnes vyhraje.
2: No, tak dáme jedničku, no.
0: Cože?
1: Jo, ano! Minule to bolelo mě.
0: Já to bude bolet tebe.
1: Díky, Honzo. Hele, komu to věnujeme?
2: No, věnujeme to třeba lidem, kteří dneska budou řešit v práci samý problémy třeba.
1: Budeš jeden z nich?
2: No, doufám, že ne.
0: Ty jo.
1: Tak minimálně my to posíláme zase i tobě na oplátku.
2: Díky.
1: A držíme, měj se krásně.
0: A držíme palce. Měj se, Honzi.
2: Díky, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak čau.
1: Jo, a já mám naftu, víš, to je dražší.
3: Morning Boost. Fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
4: Na trhu je nejvíc nových bytů za posledních 10 let. Ani větší nabídka ale zatím nezastavila zdražování. V Praze se cena novostaveb blíží 190 tisícům korun za metr čtvereční a růst pokračuje i v dalších městech. Podle developerů je totiž poptávka stále vyšší než nabídka. Pražské oddělení ztrát a nálezů letos řeší i opravdu netradiční předměty. Kromě peněženek nebo mobilů lidé ztratili například prsní implantát, mačetu nebo třeba pedalboard. Legendární vánoční hit Sám doma možná dostane pokračování. Kalkin měl představit studiu Disney vlastní nápad na nový film a podle zahraničních médií už proběhla první schůzka.
5: Fajn

0: Shaggy z Borci, krásné dobré čtvrteční ráno. 7:00 je zde, pokračuje Morning Bush na Fajnu. Za chvilku zjistíme, že mezi námi žijí opravdu zvláštní lidé, pokud to pořád teda někdo nepochopil od nás z Vendy z tohohle vysílání. No, to za chvilku.
1: Nicméně do té doby Dominic Fike, White Keys, nebo teď už Kato John, Turn the Lights Off.

0: Wish DMC Beat Honey at the party. Čtvrteční ráno, 13 minutek po 7, posloucháte fajn.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: Pokud jsme si říkali, že Shopaholic Adele, nebo Max Green, nebo česká politická scéna je vrchol bizáru, tak jsme se spletli. I když s tou politikou následující věc celkem vyrovnaná. Jistá žena se stala virální potom, co na sociálních sítích pronesla následující. Cituji. Jsem pyšná na to, že jsem pana. A zůstanu panou do konce života, protože chci být správným příkladem, teď se podržte, pro mé dítě. By the way, to dítě není adoptovaný. A já se ptám, jak chceš zůstat něčím, čím už dávno nejsi? To je, jak kdyby se Miloš Zeman představoval jako prezident České republiky. Tahle žena musí mít podle mě kompletně jiný pojem o tom, co to znamená být panou. Jo? Třeba jenom koukala na moc jako na takový ten seriál H2O, stačí přidat vodu. Jo? Tudíž chce jít příkladem, jo? Chce být panou, to znamená, že máš pít jako hodně vody. No, tak třeba takovým příkladem chce jít. Nevím, no, chudák ženská. Někdo by jí měl říct, jak včelička opluje kytičky. S takovou je možná dobře, že chce zůstat panou.

0: Ella Henderson, Switch Disco, ich Under the Sun. Krásne dobré čtvrteční ráno, 18 minut po 7 hodině s Fajnem.
1: Před náma v Eteru Somber 12-12. Něco pro lepší ráno.
0: Něco na zahřátí. Konec konců tady bude taky třeba takový Killin. Taky Sofián. A jejich Pistáci. By the way, za chvilku pokračujeme v bizarních příbězích, které pak někdo můžete třeba přetlumočit kamarádům, aby řeč u piva nestála. Wendy, napadlo by tě zaplatit bezdomovcům, aby za tebe něco udělali?
1: Není to asi něco, co by bylo úplně na denní bázi mýho myšlení.
0: Tak pozor, někoho to napadlo.
1: OK.
0: A fakt ve velkém měřítku. Mm-hmm. O tom za chvilku. Morning Boost. Fajn.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
3: je fajn. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Sofianu Mešmeš, jejich pistáčie tady na Fajnu. No a jeden bizar máme za sebou, druhý před náma.
1: Dámy a pánové, ano, je tady přídavek.
2: Bizar dne. Bizar dne.
1: Možná jsme někdy někde na internetu zaznamenali takový ty videa, jak někdo nabídne člověku bezdomova peníze za to, když pro něj něco udělá. Většinou třeba zatancujou, řeknou vtip, anebo mají nějakou speciální abilitu, která je hodně rare a umí jenom ten pouhý dotyčný. To je pak taková velká výhra. No, toho, že se dají takhle jako uplatit bezdomovci, toho si všimli dva týpci z Texasu, který se rozhodli využít tuto možnost a začali verbovat armádu bezdomovců, která pak následně měla zaútočit na ostrov Karibiku. Teď jim hrozí 30 let vězení. Mně přijde, Wendy, že každý den jsou ty zprávy jenom horší a horší.
0: Jak tě napadne něco takového?
1: Přesně. Taky si říkám, jako jak? A já si teďko ještě říkám, jako jestli je tu třeba teďko někdo, kdo tohle z toho rádio běžně neposlouchá, a třeba teďko jako přiladil a chytnul tenhle vstup, co si asi teďko říká. Hele, zpráva přišla. Odkud tihle dva měli matro a odkud ho máte vy? Prosím pěkně, já měl dneska jenom o jeden jogurt víc než normálně, Wendy, já nevím, jestli ty něco smutno.
0: Já měla kafičko dobrý.
1: Kafičko, tak tady máte naše matro. Tak jen kdyby někoho náhodou napadlo verbovat armádu bezdomovců, prosím pěkně. Rozhodně ne v Texasu.
2: Morning Boost.

0: Něco, co se v následujících letních teplých dnech bude ještě hodit. Drinking from the bottle. Song, který dohrává na fajnu. 4 minuty před 3/4 na 8 na svědomí má Calvin Harris, taky Tini Tempach. No a je na čase si trošičku postěžovat.
1: Každý děláme něco jednou za čas a fakt to nesnášíme. Co to je? 724634634. Máte něco takového, co fakt jako nenávidíte? Ať je to třeba to, že jedete k tchýni na návštěvu, to bývá velmi otravný. Ale co třeba já nezvládám, je snažit se dovolat doktorům.
0: No,
1: to ještě, je tak otravná činnost.
0: Ještě když ti to třeba 10krát za sebou nezvednou, respektive zvedne ti to ten robot a řekne hlasová schránka, že jo.
1: Nejlepší, no, na tom.
0: To je ještě, že se jako přemlouváš k tomu, abys tam zavolala a ono nic.
1: A ono nic.
0: Já to znám, no. Já mám třeba čekání v koloně.
1: OK.
0: To je moje činnost, kterou nesnáším. Já jsem prakticky věčně naštvaný člověk.
1: Co vy lidi, ještě jednou, 724634634, co fakt nesnášíte, že musíte dělat, ale vždycky to prostě musíte nějakým způsobem udělat.
0: Pojďte dát vědět, nás zajímá, hlavně chceme zjistit, jaká je ta vlastně nejhorší věc. Co by mohlo být tak jako nejhorší, tak pojďte dát vědět. Další songy před náma, Imagine Dragons nebo taky Suffocus. Morning Boost.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Imagine Dragons, jejich Bad Liar. Krásné dobré čtvrteční ráno, 9 minut před 8 hodinou, s Fajnem. Před mou chvilkou jsme se tady ptali na otázku, jakou věc nesnášíte dělat jednou za čas. Pojďme se podívat na zprávy, které píšete.
1: Je tady třeba ahoj, nesnáším mytí oken, Jana píše. Taky někdo píše zdravím, já strašně nenávidím chodit po obchodech, to je pro mě úplná smrt, Jakub. To chápu.
0: Velice.
1: To je opravdu otravný. Pak je tady ještě zpráva. Uklízet již uklizené po svém partnerovi. Uklizené neumyté nádobí, zmyčky, pověšené naházené prádlo na věšáku a podobně.
0: No takhle, pokud si dobře vzpomínám, tak jsme říkali, že máte napsat, co nesnášíte dělat jednou za čas, ne každý den.
1: Oj, pak je tady teda zpráva. Čauko, nenávidím, když musím hrát Counter-Strike proti Smurfům. To tak vždycky mentálně unaví.
0: V tom seš experty.
1: Ale já nesmurfuju.
0: No já nemyslím, to neříkám.
1: No, nejsem úplně expert, ale rozumím tomu.
0: Já tady mám zprávu, jsem učitelka. Jasně, že miluju odpovídat na naštvaný e-maily rodičům, proč jejich dítě ve druhé třídě dostalo 4. Ahoj Lenka Příbram. Ahoj Lenko do Příbramy. Jo, jasně.
1: Pak je tady teda ještě, ahoj, teď mě nic moc nenapadá, ale dostal jsem flashback na to, že nejhorší bylo sníst ten oběd, od kterého jsem nemohl odejít, dokud nebude talíř prázdnej.
0: Já, to bolí, to bolí, to jsem taky nesnášel.
1: Hele, já jsem u toho talíře vždycky zůstala díl, než se mamka rozhodla. Já jsem byla jako, jo, mám ho dojíst, tak já tady budu sedět, já to jíst nebudu.
0: Já tady mám poslední zprávu, kterou by jsem to uzavřel. Čusík, nejhorší je, když děláte soutěž a nemůžu se dovolat. Kam se na to hrabe nějaký doktor? Tak příště, když budete dělat soutěž, volejte vy mě, budem dělat, že jsem se dovolal. Dík. Napsal Martin. Martine, tohle to musíš říct těm navolávačům, co mají 10 telefonních čísel, obsaděj celou linku a pak poctiví soutěžící jako ty, to mají o dost těžší. Ale neboj, bojujeme s tím. Hodně s tím bojujeme. Morning

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
2: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Airbus posunul hranice létání. Letěl z Austrálie do Francie přes Pacifik bez jediného mezipřistání. Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut a překonal tak dosavadní rekord. Dcera Toma Cruise a Katie Holmes udělala symbolickou tečku za minulostí. 20letá Suri si oficiálně změnila příjmení z Cruise na Noelle, což je prostřední jméno její mámy. Nevhodný vtip na pražském letišti připravil jednu rodinu o dovolenou. Cestující při bezpečnostní kontrole prohlásil, že je terorista, což okamžitě spustilo bezpečnostní zásah. I když se žádnou hrozbu nepodařilo najít a ani se nepotvrdila, letecká společnost mu zakázala letět.
2: Fajn.

0: Krásné dobré čtvrteční ráno s 8 hodinou. V tuhle tu chvíli jdeme letět dál naším playlistem.
1: Před námi totiž Avicii, Wake Me Up. To je něco, co si dáme na rozjezd tyhle tý hodinky. A taky Haven, Caitlin, Aragon, Iron.
0: Dámy a pánové, kromě toho nás za malej okamžik čeká mrknout na loupež století. Tak si na to rozhodně počkejte.

0: Čistý banger. Něco, co jsme po ránu rozhodně potřebovali. All Time Low, Black Bear. A jejich monster tady na fajnu.
1: Dámy a pánové, je to tady. Vyšla nová řada seriálu La Casa de Papel. Možná to mnohý překvapí, ale tentokrát se děj odehrává v Ostravě. A tentokrát se nevykrádala královská španělská tiskárna cenin, ani španělská národní banka. Ne, tentokrát se vykrádala místní pekárna. Random Ostravák, když šel teďkon včera okolo místní takový rampy, kam každý ráno dováží dodávka čerstvý pečivo, a viděl vyložené pečivo, konkrétně tři přepravky housek, nenapadlo ho nic lepšího, než ty tři přepravky s pečivem vzít. Tak je vzal a šel.
0: Ale tak jako to je snad jasný, ne? To bys to neudělal?
1: Já nevím, já bych si třeba vzal housku. Ale ne všechny tři přepravky.
0: Ne, já bych si to vzal všechno.
1: Jo, vzal bych si všechno. Tak to jsou zajímavý myšlenkový pochody. Ale co je ještě na tom víc, jakože ten týpek to začal prodávat.
0: Jo, počkej.
1: Mě by hrozně zajímal ten pohled, jakože prostě bys šla ráno po té Ostravě cestou do práce a vidíš nějakého random týpka, co na ulici prodává pečivo. Zase jako na druhou stranu furt lepší, než kdyby prodával třeba drogy. Když se ho na to jako ptali policajti, proč jako to prodával, řekl prostě biznis. Šest housek za tři roky.
0: Jsem self-made businessman.
1: Ach jo. Ale vtipně je, že kdyby tohle udělal třeba jako stejný jako večer, kdy už se to jako vyhazuje, tak by to nikdo neřešil, že jo? Ale udělal to ráno, chtěl se nasnídat, bohužel teď mu hrozí vězení. A zase mu nemůžem křivdit, jo? Kdo někdy neukradl pečivo?
0: Já.
1: Ty jsi nikdy neukradla pečivo?
0: Ne.
1: Nikdy?
0: Ne.
1: Ani v obchodě?
0: Ne.
1: Že jsi to tam ještě snědla v tom?
0: Ne.
1: Tak to si zvlášť. Hlavně, že bys ukradla tři přepravky, ale nikdy jsi neukradla pečivo. Jasně, ti jak věřím. Morning

0: jediný, co si dnes přejem. Ať je klid. Song, který má na sedmý Killin, tak je Eva Farná. U nás na Fajnu, 19 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, ať je klid, tak za chvilku.
1: Třeba takový Malcolm Todd, jeho Earrings. Taková pohodička po ránu.
0: Taková klidná. No, aby jsme ale úplně jako neusli, tak klidný to tady sice bude pořád, ale trošku rychlejší. Rudimental Waiting All Night. To nás za malý moment čeká. No a kromě toho nás za malý moment čeká mrknout na novinky v kinech. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč.

0: letní soutěž .cinemacity.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right there.
0: Fine.
9: I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need.

0: Lady Gaga, která zpívá, že bude tančit, dokud nezemře. The Dead Dance, to něco nám dohrálo tady při čtvrtku v ranním fajnu.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
2: Je tady z Brusu nový den a je to konečně tady. Konečně jsme se dočkali, po letech čekání je v kinech další Spider-Man s podtitulem z Brusu nový den. Co víc k tomuhle filmu mám jako říkat? Než jen, že teda včera byla premiéra a už teď tenhle film trhá rekordy. A co víc, pokud byste chtěli vidět film s Tomem Hollandem, na který nemůžete čekat půl roku, abyste se na něj dostali, tak tohle je cesta. Já nebudu nic prozrazovat, co se ve filmu děje nebo neděje, co se stane a nestane, ale je to pík. Za mě je to pík a doporučuji každému na to zajít. Líbilo se to dokonce i mojí holce, která nesnáší tady ty filmy se superhrdinama, jo? Ale přece jen třeba, kdybyste to necítili na Spidermana, tak Wendy pro nás má další tip.
0: Je tady ještě český film, který vypadá, že by mohl být docela hezký hodnocení. AI to zatím odhaduje na 70%, okay. Což málo který film má. Jmenuje se to Dovolená v českém ráji. Je to prostě o rodince, o ženě s mužem, oni mají i děti, no a vola by chtěla na dovolenou. Jenomže není úplně budget na dovolenou někde u moře, tak jedou do lesa a budou stanovat, no což se jakoby tý ženě samozřejmě nelíbí, oni se tam pohádají, najednou přijde alkohol a on se ztratí v lese. Takže ho potom budou hledat. Je to komedie, je to taková jako romantická komedie, zároveň jako ukazující na to, že ne vždycky musíme být někde u moře. No, jo, jako dobře.
2: Může se v tom člověk dobře najít.
0: Může.
2: Respektive já se v tom dost hledám. Tak je, to je taková ta alternativa, na kterou přesně vezmeš svoji přítelkyni, když nechce na Spidermana. Tak na co vezmete svoji přítelkyni, babičku, své děti vy? Záleží jenom na vás. Tohle jsou tipy od nás. A kinu zdar, tady jsou další songy na fajnu.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden. Fajn.

0: Ed Sheeran, jeho Esizam na fajnu, nebyly Má lásko, 4 minuty před 8:45. No, kdo si bude říkat Má lásko, to se uvidí. A uvidí se to v seriálu Are You The One. Protože po celou dobu konání těhle reality show Are You The One, tak sledujeme dění. A víte, co se bude dít dnes?
1: Dneska už to bude rozhodný finále, poslední díl, který nás čeká. A by the way, Alberto a Kristinka rozhodně o tom budou natáčet podcast, budou to nějak zhrnovat, budou dávat nějaké svoje pocity. A můžu vám prozradit, že momentálně se pohybují tady na fajnu a možná se budou pohybovat i nějaký účastníci tady s náma na fajnu, takže se rozhodně máte na co těšit.
0: No, tak rozhodně dneska mrkněte, případně pokud nestihnete finále, tak podcast od nás, od Fajnu, to jistí. Ten najdete když tak na YouTube, kde jsme jako Fajn Radio, anebo taky nějaký to reelsko na Instagramu. Tak jo, finalistům držíme palce. Morning Boost.
2: Fajn. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Music. Fine.

0: Fastboyho Beautiful Life. V tuhle chvíli na fajnu, 9 minut před 9 hodinou, to znamená pouhé jedno jediné. Morning Bus dosáhl svého konce, ano, 3 společné hodiny za náma, uteklo to jako voda, ale řekli jsme si toho velmi, velmi hodně. Wendy, co dneska?
1: No, tak co jiného může být zajímavější, než to, že vyšel Spider-Man?
0: Ano. To je fakt. Tahle informace předčila všechny ostatní, i když přesto, že ty jako informace dnes byly velmi výživné.
1: Ale jako teda paní, která si myslí, že bude pana, i když má děti, tak to je taky zajímavé.
0: To bylo hustý, no. Nebo taky jsme si řekli, jak dva týpci verbovali armádu bezdomovců, aby zaútočili na ostrov Karibiku. Šílený.
1: Nebo jak prodávat pečivo.
0: Jak ukrást pečivo a pak ho následně prodávat tak, aby vás nechytla policie. Tohle všechno a mnohem víc tady u nás na Fajnu. Mnohem víc teďkon už od Andrej Kaučky, která od 9 hodin startuje Music Boost. Mějte se a zase zítra.
1: Čau.
0: Čegis.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
6: Historická vila Marta v Písku je po rozsáhlém požáru nenávratně zničená. Oheň zachvátil celý objekt a hasiči už budovu nedokázali zachránit. Vila byla spojená s osudy politický vězeňkyně Dagmar Šimkové a dlouhé roky chátrala. Příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. Fast fashion dostává stopku. V celé Evropské unii začala platit nová pravidla, podle kterých velké modní značky už nesmějí běžně ničit neprodané oblečení, boty nebo doplňky. Platba kartou je v zahraničí většinou bez problémů. Údajně na hotovost ale nesmíme zapomínat. V některých menších obchodech, na trzích nebo třeba na veřejných toaletách ji pořád můžete potřebovat.
5: Fine. Music Boost.

0: Dobré ráno, dobrý den, za mikrofonem 9.00, jako vždycky samozřejmě Andrea. Prej je dneska pro vás den přátel. Tak jo, přátelé, pojďme si to tady v kruhu rodinném, teda v přátelském, prostě užít. Čtvrteční dopoledne je tady a my máme jenom jeden jediný úkol. Zvládnout ho. A já vám slibuju, že to dáme. Music Boost startuje 4 společné hodinky a teď startujeme taky Gimme 5, 5 songů na rozjezd.
1: Music Boost, Gimme 5, fajn.
0: Chemical Brothers, taky Cameron with the Comp, nebo právě teď Hozier a jeho Nobody Soldier. Tak hezký dopo.

0: Costner uzavírá dnešní Give Me Five, 5 songů na rozjezd. Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne na fajnu a dneska slavíme kamarády. Ano, dneska máme den přátel a víte, jak se říká, že v nouzi poznáte opravdového přítele, nebo se taky říkají různý věci typu, že přítel se ukáže jenom tehdy, když je ti nejhůře a tak dále a tak dále. Možná se mnou nebudete úplně souhlasit, ale z mojí osobní zkušenosti a vlastně nejenom z mojí, ale to, co se tak jako děje kolem mě a to jenom pozoru, je to úplně naopak. Jakože opravdu, když je člověk v nouzi, tak naopak vždycky dost lidí se najde, kteří chtějí pomoct. A nejenom kvůli tomu druhému, ale i kvůli sobě. Lidi prostě rádi obecně jako pomáhají, jo. Ale když se vám daří, tak poznáte kamaráda. Naopak, když se vám fakt daří, když jste úplně šťastný, všechno vám vychází, práce, přítelkyně, zábava, všechno, co chcete, vám vychází, tak jenom tehdy zjistíte, kdo vám opravdu nezávidí a kdo je přející. A to je přítel. Říkám, možná se mnou nebudete souhlasit, ale prostě já bych to rčení, že v nouzi poznáte přítele, trošku prohodila naopak, jakože když jste šťastný, tak poznáte přítele. Protože v nouzi vždycky se najde někdo, kdo vám chce pomoct. Za chvilku Eva Farná i Perpetuum Mobile. Tak pro vás i pro vaše všechny kamarády si za chvilku dáme Evičku. Tak laďte fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna.

Dáváte si dnešní Music Boost, trošku jsme si protančili kolena, kotníky, lítka, stehna, zadek, já nevím, to už asi stačí, ne? Prosím vás, jestli máte pocit, že jsou teď nějak lidi kolem vás jako protivnější, že na vás někdo troubí už 2 sekundy po zelený, nebo že vás třeba vytočí třeba jenom člověk, jenom kvůli tomu, že dejchá, tak prosím vás, možná to neznamená, že s váma něco špatně, může se za to prostě vedro, jo? Psychologové říkají, že vysoké teploty zvyšují podrážděnost, ubírají trpělivost, no a tím pádem rostou hádky, jo? Náš organismus prostě bojuje. Místo přemýšlení řeší hlavně to, jak se začít ochlazovat, a ono to nejde, že jo? Tak jsme prostě protivní. Pojďme si dneska říct, že už dneska je to fakt extrém ty teploty. Dneska je 630 stupňů, mama mia. Pojďme prostě na to myslet, že budeme protivní. A hlavně, že lidi na nás budou protivní. Tak si to pojďme nebrat osobně. A pojďme být radši sami. Znamená, jestli můžete jít na home office, tak dneska to prosím vás vřele doporučuju. No a jestli musíte být v té práci, tak přidejte kávu navíc. Je to důležitý. Na fajnu teď Kygo, Khalid, Save My Life.

0: No Broke Boys, Disco Lines. 3:45 na fajnu. Doufám, že si tohle dopoledne zatím užíváte hezky po svým. Že vás nikdo neštve. Že prostě máte před sebou docela takový načil, hezký den. A jestli ne, tak mě to jako mrzí. Ale ty songy nám pomůžou. Sice nám nepomůžou s prací, ale s dobrou náladou 100%. Mal Smith, taky Niall Horan, jejich Drive Safe. Český talent, Rue Gale, její Pretty on Paper. Tak vidíte, takhle se budeme s těma songama za chvilku na fajnu mít. Tak u toho buďte, ať vám ta práce utíká.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahické léto a Popal z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopal.cz.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Imagine, tohle skvělý Michael Jackson, tohle skvělý je fajn, 4 minutky do 10. No a dneska nás čeká jedno velký finále. Are you the one? Na Prima Plus dneska pro vás finále. Já jsem vlastně včera přemýšlela nad tím, proč máme jako Češi rádi tyhle ty věci. Jako dívat se na život ostatních lidí a svým způsobem milujeme ty bizáry. Jako proč? Tak jsem přišla na to, že zaprvé chceme vypnout hlavu, protože u takovýhle vlastně konceptu nemusíte přemýšlet, což není vůbec špatný. A za druhý je nám podle mě, a je to strašný, jo, ale je nám podle mě lépe, když vidíme, že je na tom někdo hůře. Takže proto si myslím, že jsme velký milovníci reality show. Já to ostatně potvrzuju, asi na to koukám až moc. 20 lidí, jestli se dokáže popárovat tak, jak to předem určil experti. To my uvidíme, jestli to stihli nebo nestihli. Takže vy nezapomeňte taky dneska koukat a hlavně nezapomeňte, že pro vás na YouTube Fine Radio děláme i podcast Posedlý Are You The One. Posloucháš

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
0: Jsme online.
6: Online.
7: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Na trhu je nejvíc nových bytů za posledních 10 let. Ani větší nabídka ale zatím nezastavila zdražování. V Praze se cena novostaveb blíží 190 tisícům korun za metr čtvereční a růst pokračuje i v dalších městech. Podle developerů je totiž poptávka stále vyšší než nabídka. Pražské oddělení ztrát a nálezů letos řeší i opravdu netradiční předměty. Kromě peněženek nebo mobilů, lidé ztratili například prsní implantát, mačetu nebo třeba pedalboard. Legendární vánoční hit Sám doma možná dostane pokračování. Kalkin měl představit studiu Disney vlastní nápad na nový film a podle zahraničních médií už proběhla první schůzka.
0: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Andrea Kautzka.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Dvě minutky 50. hodině, aktuální čas, no a vy dobrovolně, doufám, že dobrovolně, posloucháte Fajn. Já vám přeju hezký dopoledne, no a skáčeme do druhé společné hodinky. Tohle je Music Boost, já jsem Andrea a tohle je ta nejlepší nálož pro dopoledne.
0: Music Boost.
13: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Pojďme to rozjet. Tak co, je čtvrtek, můžeme si to dovolit, ne? Leďte fajn.

Love it, I love it. Tohle je dnešní fajn, který I love it, I love it, I love it. No a věděli jste, že se můžeme ještě více navzájem kontrolovat. Snapchat hlásí novinku, spojil se tak trošku s aplikací Spotify. No a nově máte takovou tu funkci, že když jste na Snapchatu, tak se vám bude ukazovat, co vaši kamarádi zrovna poslouchají na Spotify, co jim zrovna hraje za písničku. Ostatní jedním klikem můžou ten song si pustit jakoby taky, což ano tak. Na jednu stranu je to dobrý v tom, že se ta hudba může více jako shareovat a šířit a vy se jakoby tím pádem třeba dozvíte, že tenhle song se vám líbí a vůbec nevíte, od koho je, a teď díky ty kámošce, že ho poslouchá, o tom víte. Jako to jo, to je ta pozitivní vlastnost, ale říkám si, není už to moc? Jakože koukáme na těch sockách, na to, co jíme, kdy stáváme, kam chodíme do práce, jak vypadá naše rodina, dáváme na všechno videa, na všechno fotky a teď dáváme dokonce ještě to, co posloucháme. Jakože už začínáme být trošku jakože otevřený úplně ve všem. To znamená 724634634. Zajímá vás vůbec tahle funkce? Zajímalo by vás, co ostatní v tu chvíli poslouchají? Na Spotify? Ano nebo ne? Mně totiž ne. A potřebuji vědět, jako jestli existuje nějaký dobrý argument pro to si třeba tuhle funkci umožnit, protože vy ji nemáte automaticky, vy si to aktualizujete a musíte si tu funkci povolit. Takže jestli vás to zajímá, tak si to povolte a jestli ne, tak budete v cajku. Vždycky, no, to vždycky fresh. Fajn.

0: Damiano David, tohle je dnešní čtvrteční dopoledne, přesně 10 minut do půl jedenáctý na Fajnu, ve kterém si za chvilku dáme totální romantiku. Adoria, skvělej Klok-klok. Musím říct, že tenhle song si mě získal okamžitě, jak prostě vyšel ven. Nemám to takhle úplně s každou písničkou, ale tohle je prostě nějakým způsobem úplně, to vás chytne hned. Tak se pojďme chytit už za chvíli.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové naše

0: Rodrigo, Drop Dead. Tohle je dnešní Music Boost, 5 minutek po 11. To je čas, ideální čas dát si.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex na festivalu je jako pivo po půlnoci. Člověk si myslí, že ho nutně potřebuje, ale ráno už si tím není tak jistý. Fajn.

0: Dominik Fajk, White Keys, dnešní Music Boost. No a na Fajnu si za chvilku připomeneme vlastně důvod toho, proč chodíme do práce. Bills, to jsou účty, Lunch Monkey. Vlastně písička, ve který se pořád zpívá, mám účty, který musím zaplatit, takže proto každý den chodím do práce. Zpívá tam taky o prázdný ledničce, o autě, který nestartuje, a taky o tom, že občas máme všichni strach, že se nám naše platební karta zamítne. Tak taková menší připomínka vtipným způsobem vlastně toho, proč chodíme pracovat. Svým způsobem to není pozitivní song, ale dobře zní. A jo, a proč si v práci nezaspívat o tom, proč do té práce chodíme? Ne? A teď všichni. Tak za chvíli. Music Boost. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

End of Beginning. Tohle je skvělý Joe, který nám dohrává na fajnu. Co nejdivnějšího jste kdy ztratili? Od začátku roku se v Praze ztratilo přes 3000 předmětů. Klasika, prostě klíče, telefony, peněženky, různý průkazy. No ale pak jsou tady taky takový nálezy, který když podle mě ztratíte, tak se těžko o ně můžete přihlásit, protože byste se hambou prostě museli propadnout. Například mačeta. Prosím vás, jestli někdo postrádá mačetu, jo, tak se o ní pojďte někam nahlásit, našla se. Ukulele, psací stroj, zubní otisk, fritéza a to nejdivnější úplně, co Praha našla ve veřejné dopravě, ano, někdo v autobuse zapomněl prsní implantát. Je to dobrý den, pardon, nestrátě a nalezí, jo, to prso, to je moje, prosím, vidíte, můžete si všimnout, chybí mi levý, takže prostě to je strašně divný, jak někdo může prostě ztratit prostě implantát, nebo fritézu, prostě to je, není přece malá, nemůžete do toho autobusu s tou fritézou a pak ji tam přece nechat, zapomenout na ní, ne, psací stroj, mama mia, lidi, to prostě není možný. Prosím vás, ztratili jste někdy něco taky takhle divného? 724-634-634. Dejte mi vědět. Ale mám pocit, že tohle fakt není možný. Tohle není možný. Prostě nemůžete jít třeba do metra a nechat tam prostě zubní otisk. Posloucháš Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: To je krásná kuchyň.
14: A jak je praktická.
15: To bych chtěla domů.
16: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
17: www.junointeriér.cz.
18: Využijte váš prostor.
19: Jsme online.
18: Jsme na DAB+.
19: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
20: Airbus posunul hranice létání. Letěl z Austrálie do Francie přes Pacifik bez jediného mezipřistání. Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut a překonal tak dosavadní rekord. Dcera Toma Cruise a Katie Holmes udělala symbolickou tečku za minulostí. 20letá Suri si oficiálně změnila příjmení z Cruise na Noelle, což je prostřední jméno její mámy. Nevhodný vtip na pražském letišti připravil jednu rodinu o dovolenou. Cestující při bezpečnostní kontrole prohlásil, že je terorista, což okamžitě spustilo bezpečnostní zásah. I když se žádnou hrozbu nepodařilo najít a ani se nepotvrdila, letecká společnost mu zakázala letět.
19: Fine.
0: Music Boost.
21: Music Boost.
0: Music Boost.
18: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Pokud dneska do té práce potřebujete nějaký pořádný, správný tempo, rytmus, tak jste tady správně, ladíte fajn, protože ten playlist dnešního čtvrtečního dopoledne je prostě slušně nabitej. Jako vždycky, nejenom čtvrteční, ale ano, ten čtvrteční obzvlášť. Naughty Boy, Tate McRae a taky Tiffany Adish, to jsou hned songy na start třetí společné hodinky v Music Boostu. Já jsem Andrea a vy jste úplně ty nejlepší posluchači ever. Jdem na to.
19: Music Boost.
14: Naughty Boy, Sam Smith, jich la la la. A teď všichni la la la.

Tiffany Array, Save It Go na fajnu. Při dopravní nehodě v 56 letech nás včera opustil irský zpěvák, skladatel, kytarista a příležitostný herec Glenn Hansard. Já musím říct, že tyhle zprávy se vždycky říkají jako těžce, člověk hledá ty správné slova, protože za každým umělcem není prostě jenom jméno v titulku. Je to jeden z takových těch případů, kdy se loučíte s někým, koho jste nikdy osobně nikdy neviděli, nepotkali jste se s ním, ale pak zazní prostě nějaký song a vy máte pocit, že vlastně ten konkrétní umělec s váma nějakou část života vlastně byl, že vás jako doprovázel při nějaký, prostě při nějaký etapě. Takže Glenna posíláme do hudebního nebe. No a připomeneme, já vám říkám, je to prostě vždycky těžký. A prostě si ho připomeneme takhle v éteru.

0: To je song od Purple Disco Machine. Čtvrteční dopoledne pořád s náma, stejně tak jako fajn. Opět vám připomínám, že dneska je den přátel, takže jestli nějaký máte, tak si dneska na ně pojďte vzpomenout, pozvat je třeba na kafe nebo něco hezkého napsat. No a my pokračujeme. A jestli nemáte kamarády, tak napište mě. 724634634. Já jsem taky váš kámoš, můžem si pokecat. Za chvilku Lily Wood, taky Robin Schulz. A nebudou chybět ani Temper City, jejich Self-Aware. Tak hezký dopo.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.

dnešní dopoledne na Fajnu, kterýmu tady říkáme Music Boost. Dohrává Robin Schulz, taky Lilywood. No a vy neodpovídejte na ty SMSky. Zase to frčí, dámy a pánové, zase frčí podvodný SMSky, že jakmile prostě vám přijde zpráva, někdo se bude vydávat třeba za nějakého daňového poradce a podobně, nebo prostě cokoliv jiného, neklikejte vůbec ani na ty odkazy. To je ten největší průser, jo? Tak já jenom vás radši varuju, že to zase frčí. I tím, že vy víte, že to třeba jakoby, jak to funguje, ty podvody. Normálně, kdyby vám někdo zavolal a začal by na vás takovou tu klasickou pohádku, byste možná tomu ani neuvěřili, ale tím, jak ta doba je opravdu zrychlená a přijde vám ta SMS-ka s odkazem, tak člověk, nebo odborníci říkají, že člověk jakoby nestihne vůbec se nad tím zamyslet a automaticky na to klikne. Jo, a to je právě to hodně špatný na tom. To znamená, přijde vám SMS-ka, někdo se bude vydávat za nějakou vaší banku, je potřeba prostě co nejrychleji zaplatit tuto částku, aby něco a něco. Kašlete na to, jo? Žádný automatismus. Pojďme se na to vykašlat, ať nepřijdeme o penízky.

0: tancuju, tohle byl Niko Santos na Fajnu, ve kterém si za chvilku v Music Boostu připomeneme, že přesně zítra v 10.00 začínají prodávat lístky na Terio Swimse na 20. března do Prahy. Za chvilku si dáme jeho Mr. No, je to jeho nejnovější song. Song, ve kterém se vlastně zpívá o tom, že si často zkazíme vlastně štěstí, osobní štěstí tím, že dopředu předpokládáme, že špatně dopadne. To znamená, že si vlastně předpovídáme špatnou budoucnost. No a jestli stejně jako já tam potřebujete vejít toho 20. března, takže zítra lidi, nejen se čekejte a kupte si lístek. Music Boost.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Nechtěji, už tam bude?
3: Přestaň! Chtěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické

0: a Instagramu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
5: Are you ready?
6: It's Bruno Mars.
7: I'm Lil Weezy. It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fajn.

Tohle jsou Coldplay, jich My Universe. 6 minut do 12. hodiny, no a zrovna vedle ve studiu. Ve vedlejším studiu na Fajnu totiž Alberto a Kristýnka zrovna teď natáčí další díl podcastu Posedlý a Rudu One. To znamená, chtěla bych vás trošku přesměrovat taky na náš YouTube, kde tenhle podcast najdete. No a protože už dneska na Prima Plus tahle reality show končí, dneska poslední díl velký finále, tak neváhejte, na nic nečekejte. To znamená, koukněte dneska na Prima Plus na finále a plus si to ještě pojďte doplnit naším podcastem. Jo, to je všechno.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Historická vila Marta v Písku je po rozsáhlém požáru nenávratně zničená. Oheň zachvátil celý objekt a hasiči už budovu nedokázali zachránit. Vila byla spojená s osudy politické vězeňkyně Dagmar Šimkové a dlouhé roky chátrala. Příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. Fast fashion dostává stopku. V celé Evropské unii začala platit nová pravidla, podle kterých velké modní značky už nesmějí běžně ničit neprodané oblečení, boty nebo doplňky. Platba kartou je v zahraničí většinou bez problémů. Údajně na hotovost ale nesmíme zapomínat. V některých menších obchodech, na trzích nebo třeba na veřejných toaletách ji pořád můžete potřebovat.
0: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: No a je to tady, oficiálně jsme zvládli čtvrteční dopoledne, teď máme pravé poledne a za chvilku odpoledne. To je docela chaos, ne? Kdo to vymyslel, sakra? Prostě je to čtvrtek a pojďme si ho zase s Fajnem a Music Boostem užít.
0: Music Boost.
3: Tohle je poslední společná hoďka. Startujeme s Floridou, My House.

To, tohle je taky dnešní odpoledne na Fajnu. No a protože nám nesmí uniknout žádná kauza, tak si o jedný teď povíme. Jeden z nejúspěšnějších českých influencerů Tary se teď totiž potýká s takovou nepříjemností, za kterou si vlastně může dost sám. Normálně bych na tohle asi nemusela reagovat, ale jak jde o děti, tak se prosím vás neznám, jo. Takže sorry, Tary, ale musím světu dát najevo, že seš trošku mimo. Tary dělá prosím vás dětský kempy, tábory, no a v nich by měl učit nějaký parkour, jo, prostě nějaký pohyb s dětma, což je OK. Až na to, že ono to toho tolik úplně neobsahuje, totiž v nich učí děti extrémnímu materialismu a ještě si z nich dělá reklamní poutače a prodává jim vlastní merch. Na sockách totiž teď koluje video, můžete si ho ještě tak dohledat, ve kterém vlastně Tary přednáší dětem o tom, jak je úžasný mít drahý auto, značkový telefon a vlastně tam dělá doslova přednášku o tom, jak je důležitý mít tenhle luxus. Takže Tary, prosím tě, uč děti a nebuď dítě. Posloucháš

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex na festivalu je jako pivo po půlnoci. Člověk si myslí, že ho nutně potřebuje, ale ráno si tím už není tak jistý.
0: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš

Lola Jankej, Messi, dáváte si dnešní Music Boost na Fajnu, no pojďme si říct, že moc pracujeme. Teď na mě vyskočil článek, kde se píše, Češi tráví v práci spoustu času, přesto za některými zeměmi zaostáváme ve výsledcích. To znamená, že prý podle ekonomů není důležitější, kolik hodin pracujeme, ale naopak, jak jsme efektivní. To znamená, že někdy míň je víc. Tak pojďme domů, ne? No, pojďme domů. No, všichni chceme domů, ale nemůžeme, já vím. Tak pojďme aspoň hromadně to nějak prostě zvládnout. A podle mě není úplně náhoda, že zrovna v playlistu před náma Eva Farna i Perpetuum Mobile. Vlastně song, který zpívá, je to taková hymna pracovník, kde se zpívá vlastně o tom, pojďme to jakoby nepřehánět, pojďme trošku si nemyslet, že se musíme v práci něco dokazovat a pojďme prostě si taky občas udělat kafe, prohodit nějaký small talk s kolegou a udělat si to prostě v té práci hezký. Jo? Turn up hit music. Fine. A pojďme to ideálně stihnout během téhle písničky. Myslím to kafe.

0: Můj milovaný Luis Capaldi, He'll Survive, na fajnu nám právě teď dohrál. No my máme ještě chvilku Music Boost, už jenom asi 14 minutek. A proto si jako vždycky představíme poslední song, který někomu věnujeme. Rosalyn, její Snap. Tak komu bych ho dneska mohla věnovat? Jo, všem, kteří stejně jako já nezvládáte horka. Tohle vedro dnešní bude extrémní. Někde 36 stupňů, to není možný, to není možný. Nevím, co budu dělat, až opustím tuhle klimatizovanou místnost a půjdu do toho vedra. Takže všem nám, kteří to prostě zvládáme, i přesto, že ty horka fakt jako nesnášíme, tak pro ty bude za chvilku Rosalyn. Music Boost. Music Boost.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%.
12: Here we go.

0: Já se s vámi musím jít rozloučit. Nevím, jakým způsobem dojdu domů, protože jsem si teď odběhla na záchod a praskly mi kalhoty. To znamená, že prostě lidi, já mám den, vidíte to? Jestli se vám taky děje co špatného, vzpomeňte si na mě, jo? Protože já teď půjdu po Praze do MHDčka a všichni si budou myslet, že jsem nějaký týdít. Děkuju vám za 4 společné hodiny, dnešní Music Boost je tady u konce, startuje zase zítra v 9.00. V 9.00 a taky tady bude. Nula tady taky bude, nebojte se, přijdu a zítra se na vás budu těšit. Zvládněte dnešní vedro, zvládněte dnešní den a těším se na vás zase zítra. A zítra bude dobře, zítra bude pátek. Tak ahoj.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle. Music.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Toto je?
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ptáš se vrak, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
17: Developerský trh nabízí nejvíce nových bytů za posledních 10 let. Ani rekordní nabídka ale zatím nezastavila růst cen. V Praze se cena novostaveb pohybuje už skoro na hranici 190 tisíc korun za metr čtvereční. A zdražování pokračuje také v dalších městech. Podle developerů totiž poptávka stále převyšuje nabídku. Mezi letošními nálezy v Praze se objevily i velmi nezvyklé předměty. Oddělení ztrát a nálezů kromě peněženek nebo mobilů řeší také ztracený prstní implantát, mačetu a nebo pedalboard. Nejčastěji lidé zapomínají své věci v městské hromadné dopravě a pokud si je nikdo do tří let nevyzvedne, mohou skončit i v dražbě. Fanoušci filmu Sám doma možná uvidí pokračování slavné vánoční klasiky. Kalkin měl podle zahraničních médií představit studiu Disney vlastní návrh nového filmu a první jednání už údajně proběhlo. Projekt ale zatím schválený není, takže na oficiální potvrzení si budou muset fanoušci ještě počkat.
18: Krásný čtvrteční odpoledne. Je máme chviličku po jedné hodině, to znamená, začíná Fajn Warm-up se mnou s Kristý. Před náma 4 společné hoďky, je čtvrtek, to se máme, to je malý pátek, takže si to uděláme hezký. Jak říkám, ve čtvrtek už připravujeme se trošku na party, na víkend, je hezky, je vedro, tak si to pojďme zpříjemnit ještě hezkým soundtrackem. Začneme společně s Gracie Abrams a jejím songem That's So True. Tak pojďme na to a užívajme čtvrtek.

0: roztancovaný?
1: Já věřím, že jo, protože Lady Gaga a její Dead Dance vás rozhodně nemohlo nechat v klidu. No a dneska zapomeňte na dietu, i proto je potřeba to vytancovat, protože dneska, 30. července, slavíme den cheesecakeu. Jo, král prostě dortu, den, na který se zapomíná. Přiznejme si to, cheesecake je geniální vynález, je to přesně ten typ dortu, u kterého si říkáte, dám si jenom kousek. Pak najednou střih, realita o 20 minut později, sedíte u prázdné formy, na vidličce máte poslední drobky a v hlavě si to ospravedlňujete. Vždyť je to přece jenom tvaroh, bílkoviny, vlastně jsem odjela silový trénink. No ať už jedete klasický pečený cheesecake nebo nepečený, dorty prostě někdy umějí zlepšit den. Tak mě ale zajímá, jaký je váš nejoblíbenější dort. Je to cheesecake? Já doufám, že už jste po obědě, abych ve vás teď nenabudila nějaký šílený chutě na sladký. Ale pojďte mi napsat, jaký je váš oblíbený dort. Já jsem neobědvala, tak se to na mě asi projevuje. 724-634-634. Hoďte mi tam vaše oblíbený dorty, ať vím, co si jít po práci koupit. Ne, držím dietu já, ale vy nemusíte, takže vy mi to napište. No a já radši se zabavím s dalším songem. A vás taky samozřejmě. Rugale a krásná věc. Pretty on paper. Zase trošku emocí a taková romantiárna. Tak jdem na to.

0: makáte, pracujete, cestujete, nebo se třeba jen opalujete, berte tohle jako oficiální motivační boost. Těsto a jeho The Business. To se hodí, když se opalujete, tak to nabůstit opalování, chápete? No a společně probíráme dorty. Jaký je váš nejoblíbenější dort? Protože dneska se slaví den cheesecakeu. No a děláte mi chutě. Fanda píše, že má rád sachr a štafetku. Michal píše, že volí medovník, to je ovšem nestárnoucí klasika. A Michal taky dodává, že zaslechl slovo dieta, což v něm vyvolalo silný pocit hladu. A pak tady máme ještě fotku Oreo dortu. Někdo píše Oreo dort, úplně mega banger. A tady posluchač nebo posluchačka prostě nelenila poslat. Dostala jsem i fotografii, abych mohla hladovět ještě víc. Takže vám děkuju, žádný fotky dortu už mi prosím vás neposílejte, jo? Já držím dietu. Ne, klidně mi je pošlete, budu ráda, jen mi to posílejte. Dál. Jsem moc ráda, že jste mi poslali všechny zprávy. No a za odměnu další songy. Budem to vytancovat, ty kalorie, který jsem přebrala skrz tu obrazovku. Tame Impala, Genie, Dracula, tenhle song za chviličku, TikTokovka. Tak si zatancujeme společně. Let's go!
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané

Imagine Dragons, G.I.D., a jejich Enemy. Ať už dneska máte pocit, že je váš největší nepřítel čtvrteční zácpa, teda doufám, že jenom ta dopravní, anebo že je proti vám celý svět, tak tenhle track vám měl pomoct. No a Ostrava opět zvedla laťku pouličního prodávání. Co se teď stalo v Ostravě, podle mě baví internet, protože jeden týpek přišel na to, jak legálně, teda vlastně absolutně nelegálně, zbohatnout na koblihách. Je to šílený, strážníci si prostě všimli chlápka, který tlačil vozík naložený 6 přepravkama plnýma čerstvýho pečiva. No a když se ho zeptali, kdy k tomu přišel, tak on se tvářil, že to je regulární nákup. Jenomže policajti to prověřili a zjistili, že ty přepravky ukradl přímo ze zásobovací rampy místní pekárny. No a teď bacha na tu drzost, protože on se strážníkům přiznal v pohodě a ještě se jim pochlubil, že cestou během té cesty městem už stihl část chleba i těch koblih prodat náhodným lidem na ulici. No a když se ho zeptali, jak se mu to povedlo, ty přepravky odvíst, tak jim odpověděl, no jsem prostě frajer, no. A pak řekl, že si ještě jednu koblihu dá. Přímo před nima. Jeden koblih ještě snědl. Není na to mít sebedůvěru, že jo? Škoda, že za 600 business model století, ale ten frajer samozřejmě nakonec skončil s prázdnýma rukama, maximálně s rukama v poutech. Ale tak jsem si říkala, že jako častokrát potkáte na ulici někoho, kdo prodává divné věci. Nebo určitě se vám to někdy stalo. Tak schválně, i třeba v zahraničí, na nějakých trzích. Co nejdivnějšího jste kdy viděli prodávat na ulici? Napište mi to na 724634634. Doufám, že zase někoho neinspirujem k takhle divnému business modelu, ale napište mi to. No a k tomu samozřejmě dobrý song, ať už jste na té ulici, něco prodáváte, nebo tam projíždíte. Hugel, Ultranight, Am I Angel, Moving to the Sun. Ideální song do tohohle počasí. Jdem na něj.

0: Zeppelin vám rozproudil krev, doslova, se songem Blood Running. No a společně probíráme, co nejdivnějšího jste kdy viděli prodávat někde na ulici. A očividně tady jako nejčastější odpověď jsou zvířátka. Honza píše, já tě mohu ujistit, že na ulici lze koupit naprosto všechno, na co si člověk vzpomene. Bůh ví, co všechno tím Honza myslí. Píše, že on nejzajímavější věc, kterou takhle koupil na ulici, bylo zvíře. Následně jsem ho daroval hodným lidem, jen aby nezůstalo, kde bylo. O, roztomilý, byl to prej Stafford pejsek. Tak to je hezký, Honzo, že dostal díky tobě lepší dům, lepší majitele. No a Michal píše právě to stejný, že za něj taky největší bizár je, jak prodávají psy v Americe, v pet shopech, že tam člověk prostě přijde, koupí pejska a jde pryč. Není to úplně na ulici, ale pořád je to asi jednodušší než třeba u nás. Prostě vyberete a jdete, jak kdybyste šli nakupovat rohlíky. Já vám děkuji za odpovědi, jak tenhle pán s koblihama, co prodával někde na Moravě. No a za chviličku další songy. Dáme si třeba Damiano Davida, Tylu, Nila Rogerse a jejich Talk to Me. To je krásný song, tak si ho za chvilku vychutnáme společně. Zůstaňte se mnou, na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Zahrada v Lounech za 498 400 korun. Rodinný dům v Oloví u Sokolova za 1 393 000. Chata v Ostravě Martinově za 1 070 000. Byt 3KK na Pražském Chodově za 7 999 000. A restaurace ve Frenštátu pod Radhoštěm za 22 690 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.

0: Máme taky Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

k vám zlepšil i hlas Olivie Rodrigo v písni Drop Dead. A máte někdy pocit, že vám v hlavě běží nekonečný film o jídle? Že sedíte na poradě, ale místo tabulek přemýšlíte nad tím, jestli si k obědu dáte smažák nebo těstoviny a sotva co dojíte, tak už plánujete večeři. Odborníci tomuhle stavu říkají food noise, neboli mentální šum, zvuk z jídla. Podle psychologů zatím nestojí slabá vůle, jak bychom si asi často mohli myslet, ale to, že se stresujeme, taky zatím může stát nevyspání nebo přísný diety. No a nebo tady je pak ještě jedna možnost, protože jestli moje vysílání posloucháte už od jedný, tak za ten dnešní food noise možná můžu trošku já, že jo? Probrali jsme tady ukradený koblihy, národní den cheesecakeu, takže jestli teď stojíte u ledničky a koukáte do blba, oficiálně se omlouvám, je to trošku moje vina. Dobrá zpráva ale je, že se s tím dá bojovat, teda teď nemyslím se mnou, jo, ale s tím food noisem, s tím prostě zvukem z jídla, stačí prej pořádně spát, pravidelně jíst a přestat si věci zakazovat. Takže vy si teď běžte něco dát, ať mě tady neproklínáte a já slibuju, že už se dneska o jídle bavit nebudem. Teda ne se mnou a možná. Radši se budem bavit o písničkách a tak dále, o lásce. A teď jdeme na jeden party song. BB Rexa, Faithless, New Religion, protože všechno se dá vytancovat a tím to teď zachráním. Tak jdem na to.

0: Když se zkombinuje BB Rex a Faithless a dají dohromady track, jako je právě New Religion, který jsme právě slyšeli, tak už ten čtvrtek zní o trošku víc jako pátek a to je přesně ta energie, kterou do dnešního dne chcem. Takže věřím, že už jste taky naladěný, no a v tomhle módu samozřejmě pokračujem. Další hity už za chvilku, další dobrý songy, takže zůstaňte se mnou na fajnu. Jenom pro vás má Hanka zprávy, no a pak jedeme dál v téhle náloži, tak zůstaňte se mnou.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Nový rekord v délce letu vytvořil speciálně upravený Airbus. Letadlo zvládlo cestu z Austrálie do Francie přes Tichý oceán bez jediného mezipřistání. Ve vzduchu strávilo 24 hodin a 24 minut, čímž překonalo dosavadní rekord. Do budoucna by podobné stroje mohly obsluhovat ultradlouhé přímé linky třeba mezi Sydney a Londýnem. Suri, dcera Toma Cruise, se rozhodla oficiálně změnit své příjmení. 20-letá dcera známých herců už nebude používat příjmení Cruise, ale jméno, které vychází z prostředního jména její matky. Symbolicky tak uzavírá jednu kapitolu svého života. Kvůli nevhodné poznámce při bezpečnostní kontrole nakonec jedna rodina z Prahy vůbec neodletěla na dovolenou. Jeden z cestujících prohlásil, že je terorista, čímž okamžitě vyvolal bezpečnostní zásah. Přestože se žádná skutečná hrozba nepotvrdila, letecká společnost mu let neumožnila a do Istanbulu nakonec neodcestovala celá rodina. Policie zároveň připomíná, že podobné výroky jsou na letištích vždycky brány velmi vážně.
0: Čtvrteční odpoledne v plném proudu a já doufám, že vy si užíváte společně se mnou tenhle fajn warm-up, který ladíte se mnou s Kristý. Další 3 hoďky před náma, máme za sebou 1 hoďku, teď jsou 2 hodiny, to je moc čísel, už se do toho motáme, prostě 2 hodiny odpoledne, čas si to udělat hezký. V téhle hoďce se zaměříme trošku na cestování, jak jste slyšeli ve zprávách, na věty, které rozhodně na některých místech neříkat. No a k tomu začneme songem, ke kterému pokud neznáte text, tak si budeme muset seriózně promluvit, protože tohle je Sia, Sean Paul, jejich Cheap Thrills. Let's go!

z těch songů, který vás chytí od začátku do konce, a postaral se o něj Cameron Whitcomb, název toho songu Medúza. No a teď tohle nikdy neříkejte. Existují totiž věty, které vám můžou ten život zásadně zkomplikovat a rozhodně nikdy nic nezlepšej. Jeden chlap na pražském letišti totiž teď při bezpečnostní kontrole prohlásil, že je terorista. Jako vtip. No, jak to dopadlo, do letadla ho nepustili, přišel o dovolenou a policie jeho smysl pro humor úplně nezdílela. Ale mě to přivedlo k myšlence, že existuje spousta věd, které prostě nikdy nejsou dobrý nápad. Na letišti a vlastně kdekoliv říkat mám bombu ani jako vtip, není to prostě dobrý. To stejné, jak kdybyste přišli na svatbu a začali se ptát, tak co, kdo podle vás podá jako první žádost o rozvod? Na prvním rande třeba věta, ty mi hrozně připomínáš bejvalku, víš to? A nebo potom u pokladny v supermarketu taková ta věta, že je, já nemám peněženku, to vezme pán za mnou. Tyhle věty prostě nepřinesou vám do života nic dobrýho. Nejsou to jako vtipy, který by vám podle mě nějak extra zlepšili den. Nicméně mě právě zajímá, jestli vy máte taky nějaký takovýhle tipy na věty, co rozhodně neříkat. Ať už z vlastní zkušenosti, že to dopadlo fakt blbě, anebo jste to třeba někde viděli u nějakého z vašich kamarádů. Znáte to, to se nestalo mně, to se stalo kamarádovi. Jestli máte prostě nějakou takovouhle větu, co podle vás není vhodný na nějakém místě říkat, pojďte mi to napsat. 724-634-634, ať už to je žert, nebo něco, co ten člověk třeba myslí vážně. Prostě věty, co neříkat. V práci, na pohovoru, na svatbě, kdekoliv. No a k tomu další track. Alex Warren, jeho Passenger.

0: Vy z DMC, Bees, Honey, tahle kombinace se songem At The Party, který věřím, že je takovej pohodovej, že z vás dokázal sundat všechen ten stres tohohle týdne a jenom jste prostě tak chillovali, vibovali, jak kdybyste byli někde taky na party. No a já jsem se vás ptala, jaký věty rozhodně neříkat. Michal píše, že podle něj je možná nejlepší neříkat vůbec nic, což mu teda nejde, ale trénuje to. No a pak tady máme něco asi hodně relatable, to je jasný prostě. Tady píšete, že má pistol ze srandy, to rozhodně neříkat, anebo nevyhrožovat, že třeba někoho zbijete, to je strašný. Nebo říct na svatbě, ne, neberte se, já jsem s ní štípal dříví. To opravdu asi není dobrý nápad, no, to bych nedělala. Takže vaše příklady jsou pravdivý, jak říká Michal, nikdy je možná lepší se nevyjadřovat vůbec, to je cesta, tím se nedostanete do problému, takže já bych možná už taky měla zmlknout a pustím vám radši další song. Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, společně jejich track Buddy, tady za chvilku.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, který se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fine.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Naštěji už tam budem.
8: Přestaň. Štěji mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna.

Některé písničky prostě nestárnou. Tohle byla jedna z nich, Saint John, jeho Roses, navíc v remixu od Imenbeka. Takže vás to stopro roztančilo. No a teď, český pas by měl mít na obálce kozu. Říkáte si proč? Ale fakt, normálně goat, protože je to goat. Jestli nevíte, co to znamená, v překladu nejlepší ze všech, a to český pas skoro je, má k tomu blízko, protože patří mezi tu největší pasovou elitu. Náš pas je na 7. místě a bez víz nebo s vízem se po příletu dostaneme do 188 destinací. To je luxus. Já si myslím, že na to jako vlastně ani nedbáme, neuvědomujeme si, jakou máme v tomhle výhodu, že si prostě koupíme letenku a jedem. Nemusíme řešit, jak v některých státech, nějaký extra formuláře, ambasády, čekat na schválení. Takže dneska oslavme český pas, běžte si koupit nějaký letenky. Možná ten pas třeba není nejhezčí, jo, mohl by mít nějakou hezčí barvu, co já vím, ale rozhodně patří mezi tu elitu. Tak mě zajímá, do jaký míry ten pas využíváte, jestli už jste byli někde fakt daleko a kde nejdál jste byli, to je ta otázka. Kde nejdál jste byli? Kam nejdál jste cestovali? 724-634-634. Na tohle číslo mi to napište. Doufám, že tam bude aspoň třeba jeden severní pol. Nekecám, i kdyby tam bylo Německo, jo? Napište mi to. Kde nejdál v zahraničí jste byli? 724-634-634. No a další písnička na cesty. Tiffany Iris Vertigo. Ale i pokud stejně jako já sedíte v kanclu, nebojte, můžem si to taky užít. Jdem na to.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Emperor City Self Aware. Tenhle track jsme si dali před čtvrtečím od půlku 14.42 a já jsem se vás ptala, kam nejdál už jste vycestovali? A máme tady docela cestovatele, to vypadá, protože píše Rafi, ahoj, já jsem letěl s rodinou až letěla, tady je oprava, letěla s rodinou až do Brazílie. Eva píše Bora Bora, tady někdo zdraví, že byli v Jižní Koreji, Čína a Hongkong pracovně. A Michal ten píše, že nejdál byl Španělsko, protože to bylo 25 hodin autobusem, nelítá. Tyjo, 25 hodin v autobuse, to bylo náročné cestování, možná náročnější, než doletět na ten druhý konec světa. Každopádně moc děkuju za zprávy, jsem ráda, že cestujete. Ještě vidím zprávu od Pavla, Nový Zéland. Míša píše, nejdál jsme byli v Malajzii na vlastní pěst. Byla to nejlepší dovča, doporučuju. Rovnou jsme mrkli na skok i do Singapuru. No takhle vám to povím. Mám z vás chuť okamžitě někam odcestovat. Ale já se nemůžu teď zbalit a jenom vám tady pouštět písničky. No tak si budem holt ještě povídat. Já k tomu samozřejmě písničky taky. Aspoň v písničkách se přesuneme do Španělska. Faruko Pepas, za chviličku tenhle latinsko-americký hit, který vás 100% společně se mnou přesune někam na jih Ameriky nebo do Španělska. Tak za chvilku.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Aguarachar!

Po dodávce party songů jsme si samozřejmě museli dát i něco víc emotivního. Benson Boone, The Tie of My Life. Song, ve kterém popisuje, jaký je extrémní rozdíl v tom, že on má sice teď obrovsky úspěšnou kariéru, ale pořád mu chybí jeho ex. Kdo to někdy nezažil? Nicméně teď je čas se pobavit o jiném páru nebo o jiných párech, protože se nám blíží finále reality show Are You The One. Už dneska se dozvíme, jaký páry k sobě patří nebo nepatří, kdo ví. Já jsem extrémně natěšená, věřím, že vy taky. No ale k tomu samozřejmě patří i náš podcast, o kterém už určitě taky víte. Podcast Posedlý Are You The One, kde jsme celou tuhle cestu absolutně šílenou, plnou dramatu sledovali od začátku do konce s mým kolegem Albertem a taky jsme to celou dobu probírali. Horem, dolem, od spoda. Znáte to? Prostě všema směrama probrali jsme všechny situace, teda ty nejdůležitější, ty nejdramatičtější. No a proto vám doporučuji si ty díly ještě pustit, protože dneska budeme mít finále, taky to máme hezky shrnutý. Dneska jsme samozřejmě natočili i další díl nebo díly. No uvidíte, uvidíte. Máte se na co těšit, ale mrkněte na to na našem YouTube podcast Posedlý Are You The One. Ještě jednou. No a na našem Instagramu k tomu potom sestřihy, taky reakce z toho, jak ten díl sledujeme. Tohle všechno na našem Instagramu, na našem YouTube. Mrkněte na to. No a k tomu si dáme další song. Another 54 Ultra. Talk to you. Právě teď.

0: emoce stačily, čtvrtek, musíme se zase přesunout trošku na party, proto přišli Another a 54 Ultra, tahle kombinace a song, který právě dohrál Talk to You, který zároveň uzavřel i naší druhou společnou hoďku dneska. Nebojte, je ještě před náma, tahle party pokračuje, tenhle vlak nikdy nezastavuje. Takže za chvilku další songy, třeba Dua Lipa, její These Walls, no dobře, to jsou zase trošku emoce, ale pak bude Michael Jackson, Beat It, takže to roztancujem. Mezitím i jenom Hanka vám poví zas, co se kde děje, a pak jedeme my další jízdu. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajnu. Máme na fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
3: Rozsáhlý požár proměnil historickou vilu Marta v Písku v Trosky. Plameny zasáhly celý objekt a hasiči už nedokázali zabránit jeho úplnému zničení. Budova byla spojená s příběhem politické vězenkyně Dagmar Šimkové a řadu let chátrala. Co stálo za vznikem požáru, teď zjišťují vyšetřovatelé. Nová evropská pravidla mění fungování fast fashion. Velké módní značky už napříč Evropskou unií nesmí běžně likvidovat neprodané oblečení, boty ani módní doplňky. Cílem je omezit zbytečnému plýtvání a přimět firmy, aby neprodané zboží raději darovali, recyklovali anebo jinak znovu využili. Na cestách do zahraničí se vyplatí nespoléhat pouze na platební kartu. Přestože je bezhotovostní placení ve většině případů bez problémů, v menších obchodech, na trzích a nebo třeba na veřejných toaletách může být stále potřeba hotovost. Odborníci doporučují mít u sebe menší částku v místní měně a při platbě kartou vždycky vybírat platbu v místní měně, nikoli v korunách.
1: Fajn.
0: Čtvrteční odpoledne, chviličku po třetí hodině, vlastně skoro přesně, no teda to je načasování a vy hladíte fajn warm-up. Před náma taky třetí společná hoďka, máme to sladěný s časem. No a samozřejmě, jak jsem slíbila, dobrý songy. Taky se zamyslíme nad tím, jaký song vám připomíná vašeho ex. To možná bude trošku bolet, ale nebojte, pak to vyrovnáme zase nějakým party trackem a pořádně to rozjedem, protože čtvrtek, malej pátek, vy to znáte. No a tohle je prodloužená jízda. První track Dua Lipa, These Walls, trošku emocí, ale jak jsem slíbila, pak budem tančit. Takže nebojte, teď to vyspíváme a pak to vytančíme. Oh, yeah.

Get out of it. Lidi, to fajn, máme 11 minut po 15. hodině po 3. odpoledne a tohle byl Malcolm Todd, song Earrings, který právě dohrál. A existují taky písničky, které by podle mě měly chodit s varováním. Ale ne proto, že jsou špatný, ale protože už během prvních 5 vteřin připomenou člověka, na kterého jste třeba celý měsíce už úspěšně nemysleli. Psychologové říkají, že je to zase úplně normální. Děkujeme psychologům, že nás zase uklidnili. Hudba je prostě jeden z nejsilnějších spouštěčů vzpomínek. Takže stačí pár tónů a najednou jste zpátky na tom prvním rande. Na té společné dovolené. Nebo v autě, kde jste se rozcházeli a kde ta písnička hrála pořád dokola. No a neznamená to, že jste se přes toho člověka nepřenesli. Jenom si váš mozek prostě řekl, a tuhle melodii znám, tu mám uloženou v tomhle šuplíku. Někdy je to fakt zákeřný, tady ty mozkový připomínky. To si jdete tak v pohodě nakoupit a z reproduktorů se najednou ozve ta písnička. A vy víte, která. A najednou si místo rohlíku z nákupu odnášíte emoční újmu. Bohužel to tak někdo je, někdy je. Já doufám, že jsem vám k téhle emoční újmě dneska žádným songem nepřispěla. A právě proto, aby se to nedělo, tak mi napište na 724-634-634, který song vám připomíná vašeho ex. A nebo klidně nějakou známost, protože víme, známe, někdy ty nepovedený dating, randící fáze jsou horší než ty vztahy. Takže schválně, jaký song vám připomíná vašeho ex, vaší ex, nebo vaší předchozí známost a nechcete, abych ho pouštěla. Já teda neslibuju, že ho nepustím, ale minimálně o tom budu vědět, budu mít varování. Takže 724-634-634, tam to hoďte, ale zatím ještě přejdem od songů, který vzbuzují negativní emoce, k těm, který probouzejí party energii. Subfocus jejich Elevate. Jdem na to, party je tady.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome.
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBruns. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fine. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky.

0: Extrémně chytlavá záležitost Ed Sheeran a jeho mega hit Shivers. Tak doufám, že jste si ho užili, protože teď je čas na písničky, které vám připomínají vaše ex. Na tohle jsem se vás ptala, tady mi přišla zpráva od Michala. Čau, za mě jednoznačně Shallow, to nepouštět, tak v tom případě k tomu vám nedám ani ukázku, aby jsme náhodou tady Michala netraumatizovali. No a potom ministr píše, že za něj je to song od Dalibora Jandy.
1: Vždycky jsem to já.
0: Vždycky jsem to já, koho smůla provází. Michal k tomu píše, že jeho ex byla jedna velká smůla a že jeho vztah s tou slečnou byl platnej jako chromej plavčík. To je zajímavý přirovnání, to si asi někam zapíšu. Každopádně tenhle song teda taky radši nebudeme pouštět. Ale pak tady mám ještě zprávu, která je bohužel, jo, je podepsaná, našla jsem to, od Teresky a píše, že ona vzpomíná na první lásku z tábora při následujícím songu. We are gonna dance into the DJ Antoine feat Beat Shakers Mašery, to je ultimátní letní song, takže chápu, že to vyvolává vzpomínky na letní lásky, ale protože Terka píše, že na tuhle písničku a i na toho bejvalýho, nebo na tu lásku z tábora vzpomíná jenom v dobrým, tak tenhle song si pustíme, protože ten hodně, ale hodně připomíná léto a v tomhle počasí podle mě naprosto ideální, zároveň dobrá energie, nebudu to pokecávat, prostě za chviličku si to společně pustíme a užijem, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
2: To nejlepší

0: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
0: Některé věci se do rádia nevejdou.
6: Naštěstí existuje internet.

Doufám, že k tomuhle singlu znáte i ten oficiální taneček, který tančí i Zara Larsson, autorka téhle skladby s názvem Lush Life. Takže doufám, že jste to roztančili, protože Zara je úžasná žena. No a ženy jsou z Venuše a muži mají očividně jinou verzi map. Vědci znovu potvrdili, že muži a ženy opravdu v nich mají nějaký věci jinak. Ženy prý v průměru líp rozeznají třeba jemný odstíny barev nebo změny ve výrazu tváře, zatímco chlapy v některých experimentech rychleji zachytějí pohyb nebo se líp orientují v prostoru. Proto líp řídějí a my si líp vybíráme barvy aut. Nebo třeba sledovat, když někdo něco hledá. Jo, řeknete mu, je to přímo před tebou a teď ten člověk to hledá další 3 minuty. Nebo když ženská přijde od kadeřínka, to je ten nejlepší případ, příklad. Ona si ostříhá 10 cm vlasů, třeba změní barvu, no a chlap přijde domů a řekne, ty jsi byla u kadeřnice? Nebo teda ideálně to nejdřív řekne ta ženská a chlap se tomu pak teprv diví. Takže to je zas asi něco, na co jsme nepotřebovali studii, na druhou stranu je dobrý to mít potvrzený. A zkuste chlapovi přeskládat dílnu, garáž nebo třeba nějaký speciální šuplík s nářadím bez toho, aniž by to poznal. Toho si všimnou hned. Takže asi všichni koukáme na stejný svět, jenom prostě na něj koukáme trochu jinýma očima. Každý vidíme něco jiného. Takže mě zajímá, co podle vás muži a ženy vidějí úplně nejvíc jinak. Na co máme ten nejvíc rozdílný názor? Co je ta věc, u který si pokaždý říkáte, jak je možný, že to ten druhý člověk nevidí? Tak, napište mi to na 724634634. Na co mají chlapy a ženský nejvíc rozdílný názor? V čem se nejvíc rozcházíme? Napište mi to, no a teď si dáme kombinaci taky chlapa a ženský, který se ale očividně shodli, protože tenhle song se jim velice povedl. Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and the Beat. Yeah, yeah.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, tahle trojkombinace doručila krásný song Gone, Gone, Gone. Ten konec, to bylo plný emocí. No a teď možná budem taky plný emocí, protože jsem se vás ptala, v čem mají muži a ženy největší rozdíly v názorech. Konkrétně, co vidějí prostě jinak nejvíc. No a píšete tady třeba rozdíl mezi mužem a ženou, určitě barvy, ty každý vidíme jinak. Mára píše, že muži a ženy mají nejrozdílnější názor na pivo v lednici. Asi chlapi ho tam chtějí a ženský ho tam nechtějí, nevím, jak to Mára myslel. Asi jo, ale to bude nějaký stereotyp. Potom tady Michal píše, že zajímavý rozdíl je v dešti ve stěračích. Já přes stěrače vidím normálně, zatímco slečny už křičely, že nemůžou nic vidět. No a potom píše Barča, která píše, že mají chlapi a ženský nejvíc rozdílný názor na body count. To znamená na počet partnerů, se kterýma už někdy byli štípat dříví. To myslím, nepotřebuje dodatek, tady se asi názory často liší, to jsme tady taky probírali. No tak jdem od toho, je prostě vidět, že chlapi a ženský vidějí věci většinou jinak, ale víte, v čem se shodnem? V dobrý hudbě. Takže proto já vám za chvilku pošlu Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. A jestli se na tomhle neshodnem, tak už nevím na čem. Tak za chvilku, tady na Fajnu, prověříme to.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Je,
4: to je boží kuchyň.
5: Je, a jak je praktická.
6: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá, Vyťardo.
6: www.jnintériér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

z jejich song Go vás měl zas pořádně rozjet takhle při čtvrtečním, já jsem se musela zamyslet, tenhle týden mi ty dny nějak nejdou, ale utíká, to už máme čtvrtek odpoledne. No a Miley Cyrus se rozhodla, že je čas vydat další album. To je slávy, co? To je dobrá zpráva. Podle jejich vlastních slov to bude takový jako obří milostný příběh, takže se nám to hodí tady tematicky. Inspirací prej její snoubenec Max Morando, ale hlavně, a teď bacha, láska k sobě samý. My jsme tuhle hoďku řešili vztahy, ale tady to je láska k sobě samý, takže jestli jste si mysleli, že hit Flowers, který Miley vydala, kde si sama kupovala kytky, říkala, že i sama zvládne sobě držet vlastní ruku, byl vrchol sebelásky. Ne, to bylo očividně teprve zahřívací kolo. Na albu má být rovných 10 skladeb a Miley tvrdí, že chce to album stihnout vydat ještě před předáváním cen Grammy 2027. Takže to vypadá, že to bude brzo a navíc to oznámila chvíli potom, co po 13 letech utekla k novému vydavatelství. Takže že by úplně nová éra, nový chlap, nový album, no a ještě ta láska k sama sobě. Takže, jestli dneska potřebujete taky dávku lásky sami k sobě, a to věřím, že jo, to potřebujeme všichni, každý den od rána do večera ideálně, tak si společně pustíme její song od Miley Cyrus, Flowers, protože to je přesně ono. Tak pojďme na to, všichni se mějte rádi, takový jaký jste, jo, sluníčko tady budu rozdávat, jdem na to, radši si to pustíme, tam je všechno, co potřebujete slyšet. Pojďme na to.

0: Já doufám, že jste se při poslouchání tohohle songu už někde opalovali, pili drink, ale jestli stejně jako já jste v práci, tak nebojte, protože tohle už byla příprava na pátek, takže to vydržíme. Katy Perry, Last Friday Night, to je party song, zároveň úplně naladěný na víkend. No a v tomhle módu samozřejmě pokračujeme dál, ladíme se na pátek a víkend, trošku předbíhám, ale to nevadí. Další hoďka před náma, ta poslední, takže ta musí být nejnavitější. Mezitím vám jenom Hanka zase poví, co se kde šustne, a pak pokračujeme v playlistu. Dáme si třeba Calvina Harrise, Regan Bone Mena, jejich společný song Giant, nebo taky hit od Evy Farny Perpetuum Mobile. S tím se totiž všichni ztotožňujeme. Takže za chvilku tohle všechno na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Developerský trh nabízí nejvíce nových bytů za posledních 10 let. Ani rekordní nabídka ale zatím nezastavila růst cen. V Praze se cena novostaveb pohybuje už skoro na hranici 190 tisíc korun za metr čtvereční. A zdražování pokračuje také v dalších městech. Podle developerů totiž poptávka stále převyšuje nabídku. Mezi letošními nálezy v Praze se objevily i velmi nezvyklé předměty. Oddělení ztrát a nálezů kromě peněženek nebo mobilů řeší také ztracený prstní implantát, mačetu a nebo pedalboard. Nejčastěji lidé zapomínají své věci v městské hromadné dopravě a pokud si je nikdo do 3 let nevyzvedne, mohou skončit i v dražbě. Fanoušci filmu Sám doma možná uvidí pokračování slavné vánoční klasiky. Kalkin měl podle zahraničních médií představit studiu Disney vlastní návrh nového filmu a první jednání už údajně proběhlo. Projekt ale zatím schválený není, takže na oficiální potvrzení si budou muset fanoušci ještě počkat. Fajn.
2: 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
3: Ale teď ten now.
4: Slyšeli jste správně, už za hoďku tady bude Žampik, teď tady ale ještě pořád vládne Fine Warm Up a spolu s ním já, Kristýna, takže ještě jedna hoďka společně se mnou, bude to nabitý, povíme si něco o nejbizarnějších ztrátech a nálezech, který jste kdy viděli, respektive který Praha viděla, ale o tom za chvilku. Teď už pojďme na ty tracky, který nám mají zpříjemnit čtvrtek, dodat nám energii, ať to ještě doklepeme ten pracovní týden, nebo pro někoho snad volnej. Každopádně v tomhle horku je prostě potřeba si tu energii dodat. Takže právě teď Calvin Harris, Rag & Bone Man, jejich Giant. Jdem na to.

pokud už jste z tohohle pracovního týdne taky unavený, máte pocit, že jste se vůbec, ale vůbec nezastavili, tak doufám, že tenhle song vás aspoň na chvilku zastavil. Eva Farná a její Perpetuum mobile. A ježiš, kde jsem zapomněla tu mačetu? Tuhle větu si dost pravděpodobně řekl nějaký pasažér v Praze v uplynulém půl roce, protože pražský MHDčko vydalo statistiku ztrát a nálezů za první půl rok tohodle roku. A já mám pocit, že v pražský MHD asi cestuje cirkus? Nebo kmen lovců z nějaký džungle? Protože co se tam našlo? Prej se našlo až 3000 předmětů. A ty kuriozity, kromě zmíněný mačety, tam lidi dokázali ztratit třeba fritézu, ukulele, pedalboard, jo, jak ztratíte pedalboard, psací stroj, zubní otisk a korunou všeho je za mě prsní implantát. Jo, já už úplně vidím tu situaci. Nastoupíte do devatenáctky, máte fritézu pod paží, mačetu v batohu, vystoupíte a najednou si fakt v obchoďáku říkáte, sakra, já jsem někde nechala ten implantát a taky tu fritézu. Vědci v té úschovně čekají celkem 3 roky, takže máte ještě šanci. A pokud se nikdo nepřihlásí, město je bude prodávat ve veřejné dražbě. Takže jestli scháníte z druhé ruky mačetu nebo fritézu s příběhem, víte kam zajít. A mě by zajímalo, jakou nejvíc divnou věc jste kdy takhle na nějakém veřejném místě našli vy? Ztracený věci už jsme řešili, ale teď co jste kdy našli? Protože ztráty a nálezy, tak teď hledáme to, co jste našli. Ať už to byl třeba živej křeček nebo kufr plný random věcí, co já vím. Napište mi to na 724634634. Co nejdivnějšího jste našli? No a k tomu si dáme krásný song od DJO End of Beginning. Tak si to pojďme vychutnat. To jsou pořádné emoce.

0: blížíme se k půl pátý odpoledne, vyladíte fajn, teda ještě mám, chybí docela čas, jo, je 16.22, ale blížíme se. A tohle byly Huntrex Golden, tenhle track vám měl dodat energii, jak kdybyste byli zrovna úplně hlavní postavy v nějakém filmu, kráčíte si to po ulici úplně s touhle energií, doufám, že jo. A pokud po té cestě narazíte na nějaký divný předmět, tak mi to ještě napište, protože to je naše otázka. Co nejdivnějšího jste kdy na ulici našli? Ministr píše, že na pankráci v metru našel igelitku s botama, který byly nový, v jeho velikosti. Tak si řekl, paráda, nový boty, to se vždycky hodí. Ale pak píše, že to mělo háček. V pátek jsem šel na párty, tak si říkám, vyvalím nový boty. No a co nezjistím, že jsou v obě levý. To mi nepřijde až tak jako bizarní nález, i když jako zapomenout nový boty je blbý. Nicméně blbý je, když jsou pak v obě levý. To už je komplikace. Pak už to z toho dělá docela bizarní nález. Ale Terka tato posunula o úroveň vejš, protože píše, že její dcera Klaudie našla protézu zubní a dokonce horní i dolní na pláži na Gran Canary. Tak najít protézu na pláži možná lepší, než kdyby třeba na ní stoupla. Nevím, jestli by jí to kouslo, dalo by se to tak nazývat. Stoupnout na protézu znamená to, že vás... No, nebudu se tomu asi věnovat. Důležitý je, že vás na té pláži nic nekouslo, protézu jste jenom našli. Tak mějte prostě oči na stopkách. Třeba v tom MHDčku v Praze se dají opravdu najít poklady. Tak nezapomínejte věci, kontrolujte a když něco najdete, tak to hlašte. To je vše k tomu další song, jako když najde Bruno Mars, I Just Might, za chviličku tahle další věc pro dobrou energii, protože to Bruno Mars umí perfektně. Teda, když nepíše songy o zlomeném srdci. Takže my radši ten pozitivní. Za chvilku tady na fajnu.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí
2: a to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Macklemore a Ryan Lewis, jejich Thrift Shop. Další song, který určitě znáte na spaměť, který ve vás vyvolal spoustu vzpomínek. A to je taky ideální kombo na tohle čtvrteční odpoledne. Čtvrtek 30. července, no a to znamená, že je taky dneska Mezinárodní den přátelství. A já mám pocit, že všichni pořád dokola řešíme, kde a jak potkat tu osudovou lásku. Ale kde potkáte svého nejlepšího kamaráda? To už se zas tak moc neprobírá. Přitom dobrý kamarádi, to je někdy víc než 10 partnerů dohromady. Když nad tím přemýšlím, ty nejlepší kamarádské vztahy podle mě často vznikají na docela ujetých místech. Jasně, nějaký máte ze školy, nějaký z práce, ale potom třeba kámoše potkáte tak, že se potkáte na festivalu u záchodů, podáte si toaleťák a hele, už je ruka v rukávě. No nebo právě v té práci, kdy u kávováru pomlouváte v ostatní kolegy. Jsou to lidi, kterým můžete zavolat o půlnoci. Teď nemyslím ty kolegy, ale ty kamarády. Když potřebujete odtáhnout auto nebo s nima mlčet 2 hodiny v autě a jenom si prostě tak jako užívat život, tak to jsou stejně ty nejlepší večery, prostě s kamarádama. No a proto jsem si řekla, že to dneska otočíme a nebudeme se bavit jenom o těch láskách, kde jste se poznali, ale kde jste poznali svého nejlepšího kamaráda. Mezinárodní den přátelství je podle mě ideální příležitost si tohle připomenout, takže mi napište na 724634634, kde jste poznali svého nejlepšího kamaráda. No a těmhle všem přátelům, který máme, který jsou pro nás tak důležitý, teď pošlem ty následující songy. Jeden z nich třeba Rue Gale a její Pretty on Paper.

0: Ladíte fajn a dohrála nám právě Tate McRae její song Just Keep Watching, který posíláme všem nejlepším kamarádům, protože dneska, jak už jsem říkala, 30. července je den, Mezinárodní den přátelství. No a já jsem se ptala, jak jste poznali svoje nejlepší kamarády. Standa píše, čau, nás seznámili naše mamky. Pak jsme se potkali a od té doby jsme nejlepší kámoši. No tak dřív fungovaly předdomluvený svazky manželský, tak tohle je takový předdomluvený kamarádství, taky to může fungovat. Pak tady máme taky zprávu od Simonky, která píše, že svoji nejlepší kámošku poznala na střední škole a nakonec jí šla i za svědkyni na svatbě. Píše, jsem za ní tak moc ráda, mám jí moc ráda, mám jí pozdravovat a že jí za vše Simonka děkuje. Je to kamarádka Naty, takže my zdravíme. A jak píše Simča, že chce, aby jejich přátelství pokračovalo i skrz jejich děti, no tak to taky držíme palce samozřejmě. No a pak tady ještě ministr píše zprávu o tom, jak svého kamaráda poznal. Tak žil taxíkem, vzal sebou náhodný lidi, pak když přišlo na dotaz, kdo bude platit, tak řekl, já to vezmu, já jsem v životě udělal pár blbých věcí, tak teď to musím nějak splácet. No najednou v taxíku úplný ticho, protože ty blbý věci byly fakt hodně blbý. No ale taxikář se začal smát, když ostatní vystoupili, že to byla sranda, no a že ho hodí zadarmo. A od té doby jsou prej kamarádi, to je super seznamovací příběh. Pak tady máme ještě zprávu od Kuby, že potkali se před 28 lety se svým nejlepším kámošem, že se potkali v 5. třídě. No a od té doby to drží, prej jsou kamarádi už skoro 30 let. Tam mi teda nějak nevychází ta matika, 28 a 30, ale to nevadí. Já vám děkuju za zprávy, jsem ráda, že máte kamarády. Takže další songy budou taky pro kamarády, třeba Kangs, jejich Never Going Home. Posíláme všem kamarádům, užívejte dnešní den.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: 5'9 brown eyes.
1: Na závěr Romanťárna, to máme rádi. Party bylo dost, ale vlastně už bylo celkově dost mě. Blíží se 5. hodina, tohle byly Dave Thames, jejich Rain Dance. No a tohle je můj konec. Ne, já už tady ten vtip jsem už někdy použila, takže nebudeme si tady na nic hrát. Není to můj úplný konec, ale teda dneska už jsem docela vyčerpaná. Já doufám, že vy právě naopak, že se mi podařilo vám za tyhle naše 4 společné hoďky fajn warm-upu dodat dobrou energii, že jste ready na zbytek čtvrtka, ready doklepat zbytek tohohle pracovního týdne, horkýho až moc. Takže já doufám, že už vyrážíte se někam opalovat, koupat, na výlet nebo se někam ochladit. Každopádně teďkon se ještě můžete těšit na Žampika, který to tady po mně přebírá. Já vlastně nevím, jestli je jeho dnešní mise vám dodat energii nebo vám dodat je. Jo, už se tady na vás těší, už mi to ukazuje. Takže ano, pokračujem v energii. Doufám, že si to užijete. Věřím, že jo, vlastně nepochybuju. Já už mizím. My jsme si dneska řekli, co nedělat. To znamená, neříkejte na letišti, že jste terorista a tak dále. Neříkejte na svatbě, že jste s jedním z těch nastávajících spali, teda víte co, štípali dříví a tak dále. No prostě a nekraťte koblihy, jako to dělali v Ostravě. Takže to nedělejte, to je vzkaz ode mě, tím se dneska loučím, mějte se krásně, skládejte básně, užívejte čtvrtek a ode mě poslední song. Miley Cyrus, End of the World. Tak bye babes!

0: Pesničky Flash.
1: Fajn.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
3: Nový rekord v délce letu vytvořil speciálně upravený Airbus. Letadlo zvládlo cestu z Austrálie do Francie přes Tichý oceán bez jediného mezipřistání. Ve vzduchu strávilo 24 hodin a 24 minut, čímž překonalo dosavadní rekord. Do budoucna by podobné stroje mohly obsluhovat ultradlouhé přímé linky, třeba mezi Sydney a Londýnem. Suri, dcera Toma Cruise, se rozhodla oficiálně změnit své příjmení. 20-letá dcera známých herců už nebude používat příjmení Cruise, ale jméno, které vychází z prostředního jména její matky. Symbolicky tak uzavírá jednu kapitolu svého života. Kvůli nevhodné poznámce při bezpečnostní kontrole nakonec jedna rodina z Prahy vůbec neodletěla na dovolenou. Jeden z cestujících prohlásil, že je terorista, čímž okamžitě vyvolal bezpečnostní zásah. Přestože se žádná skutečná hrozba nepotvrdila, letecká společnost mu let neumožnila a do Istanbulu nakonec neodcestovala celá rodina. Policie zároveň připomíná, že podobné výroky jsou na letištích vždycky brány velmi vážně.
1: Fine Drive.
0: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fine.
0: Fine Drive.
1: Fine.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu, startuje čtvrteční Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma. Za chvíli si povíme o tom, co s náma dělá tohleto vedro, co úplně neocenějí lidi v našem okolí, a teď nemluvím o spoceném podpážďu. No a jelikož je čtvrtek, takže malý pjátoček, rozjedeme to do plných. BB Rexha a Fadeless, New Religion, právě teď na Fajnu.

posloucháte Fajn ve čtvrtek 30. července. Hele lidi, pokud jste taky v těch vedrech trošku protivnější než normálně, tak v tom možná nejste sami. Ono na tom něco možná fakt bude. Psychologové říkají, že když je velký vedro, tak jsme podrážděnější, rychlejc nám dojde trpělivost a kvůli maličkostem se snadněji pohádáme. Může se to třeba i to, že hůř spíme, málo pijem a tělo jede naplno jenom proto, aby se ochladilo. Takže jestli vás dneska někdo vytočil kvůli úplný blbosti, tak možná za to nemůže jen on, ale i to vedro. Já musím říct, že dneska rozčiluju i sám sebe, což už je hodně špatný. Každopádně zachraňte mě a napište mi tipy, jak zvládnout tohleto nesmyslný vedro. Můj jediný lifehack je stát celý den u větráku, jinak to absolutně nezvládám. Napište mi vaše tipy na 724 634 634.

0: Borec s tím nejcharizmatičtějším knírkem Benson Boone nám dohrál v 17 hodin 20 minut na Fajnu a my se vrátíme k našemu tématu. Řešili jsme vaše tipy, jak přežít tohleto nesmyslný vedro. První zprávu tady mám: zatáhnout žaluzie, studenou sprchu a večer vychlazenou plzničku. To se mi hodně líbí, to myslím si, že dneska provedu. Druhá zpráva: nechodím ven, pokud fakt nemusím. Dneska jsem i psa přemluvila, že ven půjdeme až večer. Já myslím, že toho psa nebylo potřeba vůbec přemlouvat. A do třetice mi napsala Šárka, ta mi napsala: na labi, na lodi, s pivkem, šmajchlováním se, a tu třetí věc nemůžu říct do veřejnoprávního prostoru, každopádně si to můžete domyslet. A tropy pak prý nejsou žádný problém. Zdraví Šárka. Fine Drive.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Are you ready for this?

0: Last Boy nám dohrál na Fajnu v 17 hodin 30 minut a my jedeme dál v 3 hodinovce Fine Driveu. Před náma je Dominik Fajk. Než se z tohohle borce stala světová hvězda, tak to s ním vůbec nebylo jednoduchý. Kvůli problémům se zákonem skončil na nějakou dobu v domácím vězení a právě tehdy nahrál svoje první EPčko Don't Forget About Me. Ty písničky se začaly šířit po netu, všimla si ho vydavatelství a během pár měsíců se z ní stal jeden z největších hudebních objevů. Takže, hele, někdy se prostě fakt vyplatí proměnit blbou životní v situaci v něco, co vás posune dál. Každopádně nevím, jestli bych doporučoval mít ty problémky se zákonem. Ale tenhle track je skvělej, White Keys si dáme právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive. Fine Drive.

0: Posloucháte Fajn, tohleto byl Alex Warren, Fever Dream. 17 hodin 42 minut, to je aktuální čas a lidi, my tady dneska na Fajnu řešíme jednu zásadní otázku a to, jestli si myslíte, že chlapi a ženský vidějí svět úplně jinak. Kristýnka už potvrdila ve warm-upu, že to tak je a vědci říkají to samý, nějaký rozdíly tam opravdu jsou. Ženy si prej častěji všimnou detailů nebo výrazů v obličeji a chlapi zase někdy líp vnímají pohyb a orientaci v prostoru. Ale žádný pevný pravidlo tam není, každý mozek funguje trochu jinak a často jsou rozdíly mezi dvěma lidmi větší než mezi mužem a ženou. Kristýnka už zmínila to, že my chlapi si prostě nevšimneme to, že ženská utratila desítku u kadeřníka a těch věcí je spousta. Odkejveme všechno a absolutně nevíme, co nám ta ženská říkala. Každopádně napište mi vy, v čem si myslíte, že je největší rozdíl v tom, jak chlapi vidějí svět jinak než ženský. Fajn Drive.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: Hozier, Nobody Soldier, 17 hodin 52 minut, to je aktuální čas na Fajnu a my se vracíme k naší otázce. Řešili jsme, jaký je největší rozdíl v pohledu světa mezi mužem a ženou. Pavel napsal, žena řekne nic a myslí tím úplně všechno. To my chlapi nikdy nepochopíme. Je pravda, že k tomuhle by se nám hodila nějaká příručka. Lucka oproti tomu napsala, chlap projde kolem špinavý ponožky a ani ji nevidí. Já ji vidím už z chodby. To je pravda, my kde projdeme, tak jsou špinavý trenky, špinavý ponožky. Martin napsal, my chlapi hledáme řešení, ženský si o tom chtějí nejdřív povídat, to je asi největší rozdíl. No a pod to bych se Pavliku podepsal.
1: Všechno důležitý a k tomu hity. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.

Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: track Hotel Room Service od Pitbulla nám uzavírá první hodinku Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Taky je hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. To mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Fine Drive.
6: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
7: 18. hodina odbyla, startuje druhá hodinka Fine Driveu a my tady dneska jedeme malý pátoček. Za chvíli se podíváme na to, co novýho se děje v hudebním světě a do té doby třeba Harry Styles nebo James Hype právě teď na Fineu.

Thomas a jeho americký holky. Track, který nám dohrál v 18 hodin 5 minut na Fajnu a lidi BTS malinko vystrčili růžky ohledně letošních Grammy. Skupina BTS oznámila, že svoje nové písničky letos do Grammy vůbec nepřihlásí. Vadí jim totiž, že se hudba prý pořád moc škatulkuje podle toho, odkud ten daný interpret je a nebo jakým jazykem zpívá. Chtějí, aby se hodnotila hlavně samotná hudba a jejich rozhodnutí už teď mezi fanoušky vyvolalo pořádnou debatu a hlavně i mezi interprety. Já teda mega cením tenhle ten postoj a třeba se na těch Grammy něco změní. Tak uvidíme.

0: Max, Sweet But Psycho, to je track, který nám dohrál v 18 hodin 14 minut na Fajnu. A lidi, Tom Holland dokázal něco, co žádnej Spider-Man předtím. Tom Holland může opět slavit, protože všechny Spider-Man filmy, ve kterých si kdy zahrál, mají přes 90%. A novinka Brand New Day, neboli z Brusu nový den, si od kritiků odnesla rovnou 93%. Vypadá to zatím, že kam přijde Tom Holland se Spideym, tak tam je úspěch. I když jsem nečetl v rozhovoru, že by nejradši některé filmy, ve kterých dřív hrál, smazal a že by rozhodně neradil nikomu, aby se na ně podívali. Každopádně, lidi, napište mi, kdo je podle vás nejlepší Spider-Man všech dob. Je to právě Tom Holland nebo Tobey Maguire? Napište mi váš názor. 724-634-634. A pokud jste už byli na novém Spideym, klidně mi napište, jaký ten film je, protože já to asi plánuju se na ně podívat.
1: Už je tady! Zábava vlny tobogány. Co vás čeká? Porce exotiky a k tomu divoká řeka. Plno tobogánů a skluzovek. Tak všichni rychle do plavek. Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku. Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže. Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: To nejlepší z hit parád.
4: To nejlepší ze streamu.
3: To nejlepší z TikToku.

0: říct, že podle recenzí, co čtu, má to 93% a prý vám u toho i slzička ukápne. A do třetice tady máme zprávu Čauky, za mě je nejlepší Spider-Man paralelní světy. Ty filmy jsou prostě umění a nemůžu se dočkat na třetí díl. Ale z hraných jsem věrná Tobeymu, na tom jsem prostě vyrůstala. Tak vidíte, jak je Tobey i po letech stále oblíbený.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Český Spiderman Adam Myšík a Benny Cristo Diamanty, track, který nám dohrává v 18 hodin 40 minut a lidi, Cristiano Ronaldo po neúspěšné mistrovství světa ve fotbale míří asi za jinou trofejkou, protože má namířeno do Hollywoodu, teda dá se říct, že skoro. Po gólech, trofejích a reklamách si Cristiano zkouší zase něco úplně jiného a zahraje si v novém fotbalovém dramatu, který se bude jmenovat Day One. A nebude tam jenom před kamerou, ale podílí se i jako producent. Tak já jsem zvědavý, jak tomuhle borcovi to půjde bez kopaček. Ať si splní svý sny. Já ho respektuju vlastně za celou kariéru, i když má spoustu hejtrů, můžete si o něm myslet, co chce, tak je to jeden z nejlepších fotbalistů všech dob. Každopádně mě zajímá, kterýmu sportovci podle vás herectví nejvíc sedlo u filmu. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

Fajn v 18 hodin 48 minut. Za Majkem je Jindra a my jsme řešili, že Cristiano Ronaldo bude hollywoodským hercem, nebo se o to aspoň bude snažit. Bude hrát v novém fotbalovém dramatu Day One. Ptal jsem se vás, jakýmu sportovci podle vás nejvíce sedlo hrát ve filmu. Tady mi někdo napsal Lamine Yamal. To ani nevím, že v nějakém filmu hrál. Pokud hrál, třeba je to přání, aby někde hrál. Tomu týpkovi je teprve 18, má ještě před sebou celou kariéru. Honza mi napsal Vinnie Jones. Ten snad ani nehraje, prostě je to on. To je pravda, že toho absolutně miluju. Pak tady máme Péťu, ten napsal za mě jednoznačně Eric Cantona. V těch filmech má fakt charisma. To jsem absolutně miloval, když hrál ještě fotbal. A Lucka napsala asi Dwayne Jones. Dneska je herec, ale pořád ho beru jako sportovce. Já jsem ho vlastně nikdy nebral jako sportovce. Fine, right, right, right, right, right.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Mario on Dance Floor, to je track, který nám uzavírá první hodinku, ne první, už druhou hodinku Fine Raveu. Před námi je poslední hodinka a dáme si 10 minutovku podle vás, tak přemýšlejte, co byste chtěli zahrát, protože za chvíli startuje odpočet.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Dobrá hudba.
5: Divnej internet.
4: Jsme u obojího.
5: Fajn.
4: Fajn Drive.
6: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
7: Trigger, let me blow your mind.
8: 15. hodina odbyla, třetí hodinka Fine Driveu je před náma a začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724 634 634. Pojďte mi psát SMSky, iMessagesky, Whatsappovky anebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
5: 10 minutes for you.
9: 10 minut tvých songů.
4: Máš 30 sekund.
9: Pošli název tvý oblíbený songy.
4: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
9: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
5: 10 minutes for you.
8: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak jo, máme tady první zprávu a to je Michael Jackson a Billie Jean. Tak chcete to? Máte to mít. Co tam dáme dál? Adam Myšík a všechny ty látky od Petry, dobře. Track číslo 2 máme, co dáme do třetice? 724 634 634. Máte posledních pár sekund. A do třetice to bude Ray a Where is my husband, OK? Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
5: 10 minutes for you.

0: Zpátky, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce na Fajnu. Před náma je ještě třetí track Ray a Where is my husband a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali a potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724 634 634, aby rozhodl o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte volat právě teď. 724 634 634.
1: 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn a před náma je 10minutovka a velký finále. Dneska se nejrychleji dovolal Adam. Čau Ádo.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, jak ty si užíváš léto. Dneska jsme přesně v půlce.
1: Tak je docela horko, takže to trávím většinou v bazénu a někde se koupu, jinak bych to asi nezvládl.
0: Absolutně chápu. A už jsi stihl být někde v zahraničí?
1: Ne, teprve mě to čeká. Asi plánuju cestu na Slovensko.
0: OK. A nějaký tip, kam se na Slovensko podívat?
1: No určitě do Bratislavy, já jezdím každý rok na středy v městě, to je taková venkovní kalba, takže tam je to super.
0: OK, takže dobrý tip na party, díky za to. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jsem na to ready.
0: Tak jo, tohle to je jednička. René Dánka a jeho Tombola. Pojďme si dát variantu číslo 2, to je tahle ta věc. Tahle věc se jmenuje Talk to You. Máme tady ještě třetí věc a ta je trošku starší, ale já ji absolutně miluju. A Lazy Song. Lazy jsem já dneska potom vedru, ale Adame, je to jenom ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme.
1: Já mám Reného playlistu, takže rozhodně Tombolu.
0: OK, dáme tam dát Reného a je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Asi mý mamce.
0: A jméno?
1: Wendy.
0: Tak jo, tak posíláme tý nejlepší mamce Wendy, Reného a jeho Tombolu.
1: Super, díky.
0: Tak krásný večer, hezký leto, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: Cracker, geniální track, který nám dohrává v 19 hodin 22 minut na Fajnu. Lidi, před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout něco trapného, co se vám v létě stalo, třeba na festiáku, na nějakým randíčku, anebo při prostě nějakým pohodovým pivečku v pátek večer. Klidně na prásky jde svýho kámoše, mámu nebo tátu, hlavně ať je tady trapno a sranda. Napište mi vaše trapné historky na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Are you ready for this?
6: Jsme fajn, jsme fajn.
7: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
8: Please welcome
6: One Republic.
8: One Republic.
9: Hi, this is One Republic.
6: Prodigy.
10: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
11: Hey, I'm Gracie DeBons.
12: It's Olivia Rodrigo.
13: Hi, we're Blackpink.
10: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn.
7: Vždycky lístky na ně.

0: jako ten můj kámoš, taky leží na zemi, a druhá se o ní stará stejně jako já o toho kámoše. S tou fresh kámoškou si ale začnu povídat a máme k sobě docela dost blízko. Když už to vypadá, že by z toho něco bylo, začne to jiskřit, tak jsme se začali přibližovat k sobě. V ten moment začal můj kámoš blejt. Pak do toho všeho začala blejt i ta druhá ležící kámoška. Myslím, že už se nikdy neuvidíme. Díky, Radime. Je vidět, že tohle je opravdu upřímný poděkování a je to kámoš za všechny prachy.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Posloucháte čtvrteční Fine Drive. My se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale do té doby si dáme například ještě tenhle ten banger. Cameron Whitcomb. Ten je důkaz toho, že sociální sítě občas fakt umějí změnit život. Když pracoval na ropovodu v Kanadě, tak po večerech nahrával na Reddit videa, jak zpívá. Právě tam si ho poprvé všimli lidi z American Idol. Na konkurzu se dostal až do nejlepší dvacítky a dneska má miliony posluchačů po celém světě. Pojďme si dát na ten skvělý track Meduza už za chvíli na Fajnu. Fine Drive.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Je! Yeah! JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.

Indra, se s váma loučím. Prostě jdu domů. 3 hodinky jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Jste naprostý borci. Bez vás by to nemělo smysl. Každopádně já se loučím, ale s Fajnem zůstaňte. Před náma je Next Generation. Pořad, kde dáváme příležitost mladým umělcům. A dneska mě za majkem vystřídá Valentína. Zahraje vám svoje hity, taky hity, který má ráda. Je to neskutečná sympatianda, tak se s ní užijte tady necelou hodinku na Fajnu. Čtvrtek je za náma, už je skoro víkend, tak zítra si dáme hodinku Fajn Drive, dáme si hezky pátoček a za mě už jenom ty dvě slova.

0: Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Ahoj, tady Valentína a teď na chvíli přebírám vysílání Fajn Rádia a budu pouštět nějaký moc fajn písničky, které teď miluju nebo které nedávno vyšly. A taky uslyšíte pár mých a pokud budete poslouchat až do konce, pustím vám svoji ještě nevydanou, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji písničku Just a Glance, která je spíš rapovější a beatovější a pak následuje v mých očích totální královna Anet X s její písničkou Close Friends.
1: Next Generation.

0: Next Generation. Yeah. Posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já jsem Valentína a jako další vám pustím moji úplně první písničku, která dost dobře zachycuje jedno smutnější období v mém životě. Potom vám pustím Sienu Spyro se svojí písničkou I Don't Hate You.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fajn Rádia, konkrétně Next Generation, a my pokračujeme s mojí zatím jedinou českou písničkou Doufám v tebe, která mi vždycky připomene zimu. A následuje nová písnička od Pam Ribbit, Soustřeď se a upřímně I'm in love. We are number one. Next Generation. Number one.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a následuje písnička, kterou jsem napsala už ve 13, ale nahrála jsem ji až teď nedávno. Je inspirovaná snem, kterým se mi vyril do hlavy tak moc, že jsem o něm musela napsat songu. K tomu Malcolm Todd se svou písničkou E-Rings, která mi dost často hraje v hlavě.
1: Here we go. Number one hit music station.
0: Next Generation.

Posloucháte Next Generation na Fajn Rádiu s Valentínou a nakonec jsem si připravila předpremiéru písničky, co mi bude vycházet už za krátkou dobu. A je to moje první písnička, kterou jsem složila na kytaru a inspirovala mě k tomu Lizzie McAlpine se svojí písničkou Spring into Summer, která následuje hned potom. A tím bych s váma chtěla rozloučit. A pokud se vám moje vysílání a moje songy líbily, najdete mě na Spotify, kde se jmenuju Valentina s malým V, anebo na Instagramu a TikToku jako It's Valentina _music. A budu doufat, že se zase brzo uslyšíme.

when you said all of that, you better.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
0: To nejlepší z rádia
1: a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: tady.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
3: My name's Jonah Ray.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Back to the hits.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
2: Čangá, čuanen, nendom, game, nendom.

0: fajn. Neřeš playlist, žij léto. Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn. Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.